Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

jsme jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než slova. Když vášní dochází plamen, tak do něj foukne, ať znova hoří. Je to zázrak, že se dvě malé lodě potkaly na širém moři. Mí srdce má barvu karmínu, barvu, jako když hoří nebe. Mí srdce

na kolena na poslední, co si přej. Jeden veselej, druhej je smutný, šeptá, směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí slzy. Asi

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Fuuu.

0: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
1: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
0: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
1: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
2: Prior je tady totiž pro vás. Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
3: Chceš výbavu na jedničku?
4: Přijeďte s mámou a tátou do Merkury.
3: Seženete tady úplně všechno.
4: Školní pomůcky, tašky, batohy, věci na tělák i sportovní kroužky.
3: Tak hurá na to!
4: A stavte se i na super oběd a zmrzku.
3: Více na docmerkury.cz.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Hit Radio. Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
1: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
0: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
1: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
2: Prior je tady totiž pro vás. Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
3: Freshness. Our focus.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Český statistický úřad dnes zveřejní nové údaje o vývoji mezd. Analytici očekávají, že ve druhém čtvrtletí pokračoval jejich rychlý růst. Výdělky podle odhadů rostly i po započtení inflace. V prvním čtvrtletí byla průměrná mzda přes 50 000 korun a meziročně vzrostla o 8%. Dánská tajná služba varuje před konkrétními plány Ruska na sabotáže v zemi. Terče mají být především firmy z obranného průmyslu spojené s vojenskou pomocí Ukrajině. Rusko se podle zpravodajců snaží k případu útoku využívat i běžné Dány, například fotografování vybraných míst. Dánské úřady proto vyzvaly ohrožené firmy ke zpřísnění bezpečnostních opatření. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v ligové dohrávce Hradec Králové 1-0. O jediný gól zápasu se po hodině hry postaral Daniel Vašulín. Brno vyhrálo po třetí za sebou a v tabulce se posunulo na druhé místo. Ve druhém včerejší dohrávce remizovali Bohemian s Jabloncem 1-1. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Prázdniny jsou za námi a s nimi i dětské tábory. Na jihu jich letos fungovalo 355 a vystřídalo se na nich přes 33 tisíc dětí. Hygienici během léta provedli přes 100 kontrol a rozdali 7 pokut, třeba za problémy s úklidem, pitnou vodou nebo skladováním masa. Naštěstí žádnou epidemii ani vážnější problém nezaznamenali. Jdeme na počasí, předpověď je dneska slibuje povětšinou oblačno, mraky dorazí hlavně na odpoledne, přehaňky hrozí jen výjimečně a naměříme do 25 stupňů.
11: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my tři vám přejeme krásné ráno. Ahoj, Dave.
2: Ahoj, proč jsi začal mnou dneska?
1: Tak musíme to trošku proměnit. Tak Jasmin, ahoj.
3: Ahoj.
1: Jasmin, víš, jak jsi říkala, že kvůli tomu, že 1. září bylo v úterý, že máš pocit, že je v kalendáři o den
3: míň.
1: No, ano. Tak já včera celý den říkal, že je úterý. A mě furt lidi opravovali a říkali, že je středa. Tak což je ta lepší varianta? Tak my vám přejeme krásný čtvrtek, 6 hodin, 2 minuty a hity jsou nachystaný. Tímhle startuje čtvrteční snídaně šampionů. Hezké ráno. Hit Radio Faktor.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin, 6 minut. Dáváte si čtvrteční hit rádio. Mě by zajímalo, kolik hodin jste spali na dnešek, jestli jste fresh.
1: Tak to já vím úplně přesně, protože mám aplikaci, vždycky, když se vzbudím a vypnu budík, tak mi to ukáže. A je to 5.01.
0: A počkej, ty tu aplikaci, ty musíš mít nějaký chytrý prst nebo něco takového, ne?
1: Ne, ne, ne.
0: A jak to funguje, člověče?
1: No, jen se to zapne, že jdeš spát.
2: Fát, a odhaduje prostě.
0: Aha. No tak dobrý, takže počkej. S prstem
1: to nahrává zvuky a všechno.
0: Dobře, jakože... tak kolik spal David?
2: Přesně 7 hodin.
1: Krása.
2: A já jsem stará škola, já jsem prostě v 10 usnul a v 5 jsem vstal. Takhle jednoduchý to je, žádná aplikace.
0: Fakt? Takže to máš přesně takhle.
2: Úplně přesně.
0: Já jsem spal asi hodinu a půl.
1: Co?
0: Já jsem byl na firemce, na Hluboké nad Vltavou. To je na jihu Čech, Jasmin.
2: Hluboká myšlenka. Hnedka googlila.
0: Já jsem si říkal, kde je Hluboká nad Vltavou? Pro jednu českou pojišťovnu, ale to byl mejdan. Ale musím říct, že na to, že jsem spal opravdu chvilku, tak je mi krásně.
1: Tak víte co, tak nám pojďte říct, jak dlouho jste spali dneska vy. Jo, máme před náma minutu šampionů, vždycky musíme přečíst co nejvíc zpráv od vás. Chceme tři věci.
0: A to jak se jmenujete? Odkud jste? A kolik hodin cca, nebo jestli to máte úplně přesně, jste naspali? Dejte nám to vědět na 777-937-777. Vrátíme se k tomu, teď hity Welsh Lee Arms a taky Ed Sheeran na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na sedm. Za minutu tohle Welshly Arms, Legendary na Hit Radio. Krásné ráno. No tak kolik hodin jste dneska naspali? O tom bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a kolik hodin jste tomu dali.
1: Lucie Tachov pravidelně chodí spát se slepicema, takže většinou spí 8 až 9 hodin.
0: Alice až 0 hodin.
1: Alena Mariánky spala 3 hodiny 15 minut.
0: Tom Šumperk 0 hodin je ponoční, který měl 4 za sebou. Wow.
1: Kufrérka Praha, apka říká 5.29, ale má pocit, že méně.
0: Jana Frýdek Místek 1 a 3 čtvrtě hodiny.
1: Hanka Bruntál usnula kolem půlnoci, pak začal manžel chrápat, tak se stěhovala. Čistý čas spánku asi necelé 4 hodiny.
0: Peťa Rokycany dnes naspala 5,5 hodiny, denně vstává ve 4 a cvičí, aby se probudila a nabudila na celý den.
1: Jakub Hořice v Podkrkonoší spal 4 hodiny 40 minut.
0: Peťa Václavíková z Dolní Lešnice, 2.15 hluboký spánek, 4.15 slabý spánek a hele lidi, jsem ready.
1: To se mi líbí, to rozdělení ještě na hluboký, slabý.
2: Mě spíš zaujalo Alice až 0 hodin. Neměl by tam být Alice jenom 0 hodin.
0: Tyjo, takovýhle humor tady pojedeme. Jo. Ale dobrý.
2: Všichni, že není z vesnice jenom.
0: Kde bydlíš? Jenom 24. Huntrix Golden pro všechny, kdo nás sladíte ve čtvrt na sedm. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou Huntrix Golden. Vy posloucháte čtvrteční hitrádio, tohle je snídení šampionu, s vámi vaše svatá trojice, dvojice. Michal, Jasmina, David, hezké ráno.
1: Máme tady další věc, kterou si v Číně jen tak neotevřete. Víme už, že tam nepochodíte s Instagramem, Facebookem, Googlem, YouTubem, taky ne. A další se přidává OnlyFans.
0: Ne.
1: Jo, opravdu Čína dala téhletý platformě jasnou stopku, protože podle všeho to prej ohrožuje veřejnou morálku a šíří nežádoucí západní vlivy.
0: Ježíš Maria. Takže tohle je ten oficiální důvod, který teda oni řekli, jo?
1: Je to tak.
0: Já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím, protože podle mě ten hlavní důvod, proč to zakázali, byl ten, že to nikoho nezajímalo, nikdo to nekupoval, tak to prostě jako škrtli nenápadně, jo? A vymysleli nějaký důvod, soudruzi. Protože to prostě nezajímalo nikoho.
1: Já si spíš říkám jako, že mě baví, že tohleto je ta poslední kapka pro ně. Jo, že říkají západní vliv a je to zrovna OF-ko.
0: No ne, ono to nikoho nezajímalo, protože to nikdo nekupoval, tak jako ty bys to kupovala, když to je rozkostičkovaný, to hlavní. Kateřina Marie Tichá, Plamen, to bude další muzika tady na Hitrádiu a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
5: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Maršl hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
8: Když máte chuť.
9: A jen co rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
8: tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
10: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
4: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
5: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
4: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplavem.
6: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se došetřuje na Českokrumlovsku. Dávejte si velký pozor na hlavním tahu v úrovni Bujanova, kde policie došetřuje srážku osobního a nákladního auta.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Coldplay, We Pray na Hit Radio.
1: To nejsou Coldplay, ale We Pray.
0: Ty ses vyspala dnešek, co? We Pray. We Pray. Tak pojďme na Davidu ranní update. Ranní update.
2: Česká armáda začala testovat nový maskovací vzor. Po více než 30 letech má postupně nahradit současné maskáče a lépe fungovat v přírodě i městské zástavbě. Vojáci by novou kamufláž měli začít dostávat v roce 2029. Donald Trump chce přejmenovat taky Hormuzský průliv sám po sobě. Americký prezident navrhl název Trumpův průliv s tím, že strategickou námořní trasu mají nyní pod kontrolou Spojené státy. Přemýšlení o budoucnosti může podle vědců pomáhat zvládat každodenní život. Když si představujeme úspěch nebo řešení problémů, mozek nás za to odměňuje uvolňováním dopaminu. Díky plánování tak může být budoucnost předvídatelnější a méně stresující.
3: Já vám řeknu, že jestli mě něco v životě opravdu stresuje, tak je to právě představa o budoucnosti.
1: Ty to máš naopak.
0: To je fakt, no nejenom jasně, já to mám taky tak.
1: Co tak ty? Když si teďka začnu představovat třeba, že dneska už je čtvrtek, zítra pátek a pak víkend, tak jako je mi příjemně.
3: To je no, lepší
0: tak to jsou,
3: scénář,
0: tak to jsou ty,
3: no.
0: Co nic nedělají, že jo? Tak jasně. Řekni proč, tell me why, tohle je eurodancová pecka z roku 99, za mě teda obrovská kudla. Vy, kdo jste vymetali diskotéky, tak 100 pro tohle pamatujete. A nemusíte nikam na diskošku, stačí, když si dáte volume pěkně doprava a tohle si užijete. Precioso, Marvin, tell me why, na Hit Radio v 6.33.

0: Stále posloucháte čtvrteční Hit Radio. To jsme moc rádi. Tohle je Pink, 6 hodin a 39 minut. Hezké ránko. Už brzy za vámi Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každé pracovní ráno v 7.10, nebo teda celý ráno, ale ideálně v 7.10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale v éteru. A takhle to zní.
2: Ano, zapamatujte si tenhle zvuk. Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka, za dveře, z okna, cokoliv.
0: Jasmin, běž se podívat za dveře. Ne, fakt, běž se podívat, jestli tam nikdo není.
2: Já jdu, počkejte.
0: Tak se koukni, jestli tam nikdo není. Ježiš, ne, tam je šéf, to zavři zase.
2: A když nás tam uvidíte, tak je to vaše ta výhra, takhle jednoduchý to je.
0: 100 000 korun rozdáme, tak se můžete těšit, už z pondělí startujeme, no a kdybyste se chtěli zapojit, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si

0: Krem nebo Targa za 24,90 a Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
4: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Chrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Chrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
10: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
9: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplavem.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
13: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
12: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Když život prudce zastaví...
15: Zase jsem ji našel v tramvaji.
16: A vy jste všichni rodina?
15: To nejsme.
14: Vždy je dobré mít se koho chytit.
15: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
14: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení nově čeká v Trhových Svinech. Dávejte si velký pozor v Trocnovské ulici. A dál opatrně taky ve Strakonicích, kde se stále pracuje v ulici 5. května.
19: Mami, proč máme všechno od konceptu?
20: To jen se zeptej, tatínka.
21: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
22: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
23: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Čas pádí, čas letí, 6.51. Jestli někde máte na 7. být, tak ať to stihnete poslouchat Hit Radio. Hezké ráno.
1: Bylo teďka delší dobu podezřelý ticho od Måneskin, který bez sebe vydrželi jeden rok.
0: A oni se vrací zpátky do kupy. Protože Damiano David, vlastně frontman, on se trošku trhnul, že? A on ty roztrhaný džíny, ty prostě takový ty freestyle, vyměnil za oblek. Já jsem teda nedávno koukal na předávání nějakých cen a popravdě ani nevím, co to bylo. Bylo to nějaký záznam na YouTube a on prostě, jak byl v tom oblečku, jo, a ten knír vypadal jak Freddie Mercury, tak normálně fakt mě to jako vzalo, jo, a poslouchal jsem, jak zpívá, říkám si, Hergo, to je dobrý.
1: Já musím říct, že jsem doteďka prakticky nevěděla, jak Damiano David vypadá, jenom jsem znala ty jeho songy a opravdu vypadá jako Freddie Mercury na nějakých fotkách jako rozhodně. Nicméně jsme teda rádi, že se vrátili k sobě.
2: Takhle, podle mě jsou dvě skupiny lidí. Jedna, která vůbec neví, kdo je, skupina Måneskin, a jedna, která nevěděla, že se rozpadli.
1: A ty patříš kam?
2: Já patřím do té, že jsem nevěděl, že se rozpadli, protože on ten Damiano David, jak jsi říkal, sám vystupuje a je výborný i
0: jasně,
2: sám o sobě.
0: Jasně. Takže teďka budou zase zpátky a budou teda vydávat spolu a zase to bude fungovat. Hezký. No tak bychom si mohli Måneskin zahrát, to je taky zajímavý, oni tam mají vlastně nad tím Ačkem to kolečko, že jo? A já vždycky to vyslovuju Måneskin, což má být správně, a vždycky mi říkají lidi, prostě to jsou Måneskin, ne? Takhle to je napsaný tady na rádiu, tak to jsou Måneskin. Hele, říkejte tomu, jak chcete, ale shodneme se na jedné věci, že jsou fakt dobrý. I Wanna Be Your Slave, 6.53, hezké ráno z Hit Rádia.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: CAA v novém. Oslavte s námi znovu otevření prodejny CAA Mercury České Budějovice. Čeká na vás kolekce pro celou rodinu a sleva 20% na vše při nákupu nad 500 korun. Sleva 20% platí pouze v den opětovného otevření, ve čtvrtek 3. září. Těšíme se na vás v CAA Mercury České Budějovice.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
5: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Jednání o státním rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše s motoristy. Těm se nelíbí navrhovaný schodek 389 miliard korun a chtějí ho snížit. Jednat chtějí o úsporách, systémových změnách i možném pozastavení některých projektů. Výhrady k vysokému schodku má z vládních stran také SPD. Letošní léto bylo v Česku 11. nejsušší od roku 1961. Za tři letní měsíce napršelo v průměru 193 mm vody. To odpovídá zhruba 78% množství, které je pro toto období běžné. Nejsušším letním měsícem byl červen, naopak nejvíce srážek přinesl srpen. Spotřeba pohonných hmot v Česku roste navzdory výrazně vyšším cenám. V prvním pololetí řidiči natankovali skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty, meziročně o 3% víc. K růstu přispěly i nákupy zahraničních řidičů na čerpacích stanicích u hranic. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Planá nad Lužnicí včera přišla o jednu ze svých známých dominant, ale jenom na chvíli. Více než 100 let starou sochu svatého Jana Nepomuckého u Lužnice odvezli restaurátoři do ateliéru. Vyčistí ji, opraví poškozený kámen a vrátí ji i chybějící svatozář. Po dokončení obnovy se Jan Nepomucký vrátí zpátky na své místo u řeky. Dneska odpoledne pozor na silnější vítr, předpověď na čtvrtek slibuje oblačno až polojasno, přehánky spíš ojedinělé a stupnice teploměru se zastaví na 25.
7: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek CZ.
8: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Dobré ránečko.
10: Krásný čtvrteček.
9: Ahojky. Čauky mňauky. Tak doufám, že i u vás je atmosféra podobná, jako tady u nás ve studiu, máme tady veselo. Rose, Bruno Mars, Zapaté.
10: Právě teď.
9: Právě teď.

0: Bruno Mars. Bruno Rose. To je Rose a Bruno Mars a Paté. Aha, aha. 7.06. Posloucháte Hit Radio, krásné ranko.
1: Dokud to nesníš, tak se od toho stolu nehneš.
0: Proč? Já už jsem to sněl, ten perník, co jste mi donesli.
1: Taky jste se při této větě ocitli u rodičů doma, protože já si myslím, že to známe asi všichni. A v jedné dánské restauraci tuhle tu hlášku povýšili na takový oficiální pravidlo, protože zákazníci, který nechají na talíři nesnězený maso, tak oni jim dají normálně pokutu.
0: A co by ne? Já bych tohle zavedl tam, kde máš jídlo all inclusive. No, to je vždycky velký oči, lidi si to naberou hromadu a pak z toho půlku nesnědí a vyhodí se to. A ač já jsem teda ten poslední na téhle planetě, kdo je nějak jako eco-bio, tak tohle plýtvání jídlem mě teda úplně moc neba. A co jsem tak okoukal, tak to dělají hlavně Poláci a Rusáci teda na dovolených.
1: OK. No. Vy jste tohle to dělali, že jste třeba se snažili, já si pamatuju ve školní jídelně, jo, že kdo něco nechtěl, tak to schoval třeba pod knedlíky, to maso, no, nebo
0: jako
1: pod brambory.
0: Mr. Bean, jo, jestli pamatujete tu scénku, jak mu donesli to jídlo a teďka ono mu to nechutnalo a začalo to spát do všeho, do květináče a všude. A pak přišel ten čišník a viděl, že mu to asi chutnalo a dones mu to znova, že jo. No, já si spíš vzpomínám na to, kdy mě takhle táta nutil sedět u stolu, dokud to jídlo opravdu nesním. Bylo to na Štědrý den, mohlo mi být třeba 8. Já jsem u toho seděl třeba 3 hodiny.
1: Jako no. Taky mám takový zážitky.
0: Co David? Taky ho mučili, taky tě
2: já
0: mučili rodiče?
2: Já jsem neměl problém s jídlem, já jsem to vždycky všechno snět, podle mě.
0: No ale ono taky záleží, já jsem zase díky rodičům naučený, možná to máte podobně, že opravdu nechám prázdný talíř. Jo? To třeba za Strejda byl expert, že nechal třeba 2 brambory jenom na talíři.
1: Ježiš,
0: a říkám si, proč už jako, tak to neříkej, že tam nemáš místečko na ty 2 brambory, když tam je šuple na sladký, jo, tak...
1: Je fakt, že tohle dělám taky, že vždycky nechám poslední sousto a dojí ho můj přítel. A to není tak, že já bych mu ho jako chtěla nechat, ale já mám pocit, že už se tam nic nevejde, tak mu to jako dám.
2: No dokonce v některých kulturách je tohle považovaný jako za slušnost, že nedojíš.
1: No takže já jsem vlastně takováhle, no. No jak to máte vy? Nutili vás doma ve škole nebo kdekoliv něco takhle dojídat? A případně jak jste se z toho snažili vylhat? Jestli jste taky někam schovávali pod něco, nějaký části jídla?
0: Jsme na to zvědaví, pojďte nám to nahrát, prosím, jako hlasovku na WhatsApp 777-937-777. Pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to napište jako zprávu. I za to budeme rádi. Teď posíláme další hity. Tohle jsou Panic at the Disco, High Hopes na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hit Radio, hity 7 hodin 14 minut a Alvaro Soler.
1: Dánská restaurace pokutuje zákazníky za to, když nesní maso, a my jsme se tady společně vrátili do dětství, do dob, kdy nás naši rodiče nutili sedět u toho stolu klidně 3 hodiny, než to všechno sníme. A ptali jsme se, jak jste to měli v dětství vy, jestli jste tohle taky prožívali.
0: Máme tady hlasovku třeba od Jarky.
2: Ahojky, tady Jarka. Tak co já si pamatuju, mě rodiče taky tak strašně nutili jíst vlastně úplně všechno a taky jsem seděla u talíře hodně dlouho. Ale pravdou je, že fakt zbytky nenechávám. Taky jsem se naučila prostě sníst vše, nechat talíř opravdu prázdný. A i když jedu na dovolenou a je něco, co si dám na talířek a nechutná mi to, stejně
0: tak to vrátí zpátky.
2: Protože mi to připadá jako slušnost, jako taková úcta, když už si to na ten talíř dám. Takže, ale já jsem svoje děti nikdy nenutila, protože vím, že teda byla jsem z toho špatná, někdy mi opravdu bylo docela dost zle. Takže já to mám tak, že já s ním všechno, ale dětičky mám třeba vybíravý.
0: Já bych si přál mít Jarku za maminku, protože jak jsme se tady bavili, tak mě teda rodiče nutili to jíst. Taky tady máme hlasovku od Zuzky.
3: Ahoj, takže já, když jsem byla malá, tak mamka jezdila s tátou kamionem a hlídala nás starší ségra. A vždycky, když jsem nemohla, tak jsem tam musela sedět klidně 3-4 hodiny, dokud jsem to nesnědla. Takovou šikanu, co jsem dostávala od ségry, to bylo neskutečné. Vždycky mě zachránila druhá ségra, protože vždycky buď to dojedla, anebo to vyhodila do koše.
1: Mně to v něčem vlastně přijde dobrý, byť taky mám trauma, ale já mám malou ségru 10letou a vidím ten rozdíl, jak ona najednou nic nechce dojídat, je vybíravá, nihňá se v tom, pak to prostě nesní. To jsem já nedělala.
0: Taky píše David z Brna. Ránko týme, co poslední sousto, ale co teprve poslední kousek pici, poslední kotletka nebo chlebíček, když se sejde víc lidí. Ze slušnosti si to nevezmete, ale naštve vás, jak to udělá někdo jiný. Jinak se doma vždycky dojídalo, jinak zadní hraní si venku? Asi uteklo Davidovi. Nicméně, já nevím, jak to máte vy, já když je někde poslední kousek čehokoliv, já nemám problém.
1: Já se právě jako zdráhám a já pak
0: vůbec.
1: Jsem opravdu naštvaná.
0: Já to tak měl, ne, já to tak měl dřív, teďka to neřeším. Co David?
4: Taky neřeším.
0: Tak neřeším, jo, jestli to vezmeš, tak to tam nevoschne, ne? To tam nevokorá zbytečně.
1: Ještě tu máme zprávu, nemůžu to nahrát pod svým hlasem, protože by mě každý poznal. Já jsem byla hrozná. Pod postelí, no moje mamka jednou uklízela, vsteky spadla do kbelíku s vodou. Nepřejte si vidět, jaký to byl Simers. Teďka, když přijdu do pokojíčku syna, pod postel zásadně nekoukám. Pod postelí, za skříní, prostě všude, kde se to vešlo, tak dávala teda zbytky jídla.
0: No. A máme tady taky hlasovku od zástupce mladší generace. Na hlasovku nahrála Natálka.
5: Já jsem Natálka a když nesním jídlo, tak třeba se mi stane, že buď u toho musím sedět, dokud to nesním, anebo to prostě dojím.
1: Tak buď a nebo.
0: Tak buď a, ale to je stejný, ne vlastně? Výsledek je stejný. Hele, tak já to zkusím na vás, jo? Tak lidi, dokud to tady nedovysíláme, tak vy se nehnete od rádia. Hezký ráno.

0: Parádní duet. Eminem s Rihannou, Love the way you lie. Dáváte si čtvrteční Hit Radio, krásné ráno v 7.21. Za malou chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách. Taky se blíží rychlá pětka, za nějakou čtvrt hodinu budete soutěžit o další startovné na Urban Challenge, a to pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun, tak si to nenechte utíct. Detaily podrobnosti za chvíli a samozřejmě i další muzika, třeba Rembrandt tady na Hit Radio, tak hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Sbor dobrovolných hasičů Čepřovice vás srdečně zve na oslavy 120 let od svého založení, které se uskuteční tuto sobotu od 12 hodin v Čepřovicích. Čeká vás bohatý program, hasičská technika, občerstvení a samozřejmě nebude chybět ani večerní taneční zábava. Přijďte s námi oslavit 120 let čepřovických hasičů.
3: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
4: Maršl hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Maršl a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
5: Jihočeské muzeum vás zve na trocnovské slavnosti. Těšte se na oživený archeoskanzen Trocnov, středověká řemesla, kuchyni i živou hudbu. Čeká vás rytířský turnaj na koních, sokolnictví, lukostřelba, ukázky zbraní nebo hry pro děti. Trocnovské slavnosti 5. a 6. září. Vstup zdarma. archeoskanzen.trocnov.cz.
6: CAA v novém. Oslavte s námi znovu otevření prodejny CAA Mercury České Budějovice. Čeká na vás kolekce pro celou rodinu a sleva 20% na vše při nákupu nad 500 korun. Sleva 20% platí pouze v den opětovného otevření, ve čtvrtek 3. září. Těšíme se na vás v CAA Mercury České Budějovice.
7: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
8: Uni Hobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Co to zas popájskuje za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
11: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupí! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
12: tak Mironet.
14: Klikni dvakrát.
15: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
16: Zastav to!
17: Cože?
16: Zastav to!
18: Engel Kaplice hledá svářeče. Jsou světovou jedničkou ve výrobě vstřikovacích lisů, nabízejí dobré peníze a spoustu zajímavých benefitů. Tak si pospěš, ať tam ten tvůj životopis tentokrát mají včas. Více informací najdeš na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
20: Nejlevnější pneu.cz.
8: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na dopravní omezení můžete taky dnes ráno narazit na trase Střeboně na Halánky. Čeká v Majdaleně od křižovatky ke sloupárně směrem k poště, kde se projíždí jen kyvadlově.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Faktor.

0: Tohle jsou, přátelé, na Hit Radio 729 Rembrandt. Dobré ráno. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Autor bestselleru Bohatý táta, chudý táta má investice spojené s dluhem kolem 1,2 miliardy dolarů. Podle něj ale nejde o klasický osobní dluh, nýbrž součást strategie při investování do nemovitostí. Dlouhodobě přitom tvrdí, že správně využitý dluh může pomáhat budovat majetek.
0: Co?
2: Nový iPhone 18 Pro se ukázal ještě před oficiální premiérou. Jeho maketa se objevila na technologickém veletrhu v Berlíně. Velká designová revoluce se nechystá, telefon má být jen o něco silnější a zachovává trojici fotoaparátů. Přednastavené spropitné na platebních terminálech vadí zhruba třetině Čechů. Část hostů ho vnímá jako nátlak a raději by si výši dýška určovala sama. Nejčastěji lidé při spokojenosti nechávají 6 až 10% z účtu.
3: Já musím říct, že mě tohle naopak vyhovuje, jakože vadí mi, když musím vyloženě, ale stejně, když na tom terminálu vidím tu volbu 10%, 15%, 20%, tak je to pro mě mnohem příjemnější, než vlastně si tu částku vymýšlet, že jenom zakliknu a je to hotové.
2: Prostě nechceš přemýšlet.
0: Já tebe prostě pak štve, že musíš scrollovat dolů a hledat tam to zpropitné nula. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo klasický, vybíráte mezi 7 místy po celém Česku, takže kdo chcete, tak pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Jednomu zavoláme, 5 otázek a bude to vaše teď. Anna Klapále, Farben, Supergirl na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio a čtvrteční snídaně šampionů. Rychlá pětka. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
1: Jestli poběžíte závod noční nebo klasický přes den, to si vyberete sami. Stejně tak si můžete vybrat ze 7 míst po celém Česku a soutěžit bude Denča dneska. Ahoj.
0: To je Supergirl. Ahoj. Denča. Krásné ráno. Denča z újezdu u Brna. Jak máte v újezdě u Brna?
2: Krásně.
0: No samozřejmě. A ty, no, ty už jsi v práci nebo ještě doma?
2: Jsi v práci už.
0: Už v práci. Tak bude to rychlovka, ať tě nezdržujem, 5 otázek a výhra bude tvoje. Tak jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje nejvyšší hora České republiky?
2: Sněžka.
0: Jo.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Denčo, budeš vědět, ve které zemi leží Dubrovník?
2: Polsko.
1: Vždycky dáváme... Ještě nemý...
2: Chorvatsko.
1: Jo, dobrý. Tak. Jedna chyba už jako vyčerpaná, teďka už musíme jet bez chyby.
0: A kdyby to bylo v Polsku, bychom to měli k moři blíž aspoň.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik členů má zpravidla trio?
2: 3.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který hudební nástroj má 88 kláves?
2: Klavír.
0: Mhm. A poslední otázka, pátá.
1: V jaké hodnotě je startovné, o které právě teďka soutěžíš?
2: 1200.
0: Kolik?
2: 1200.
0: Přidej tam nulu ještě, prosím tě.
2: 12 000.
1: Tomu nemůže uvěřit, že je to tak velká částka, že jo?
0: 12 000. No. 4 startovný pro 4 lidi na jakýkoliv závod Urban Challenge. Pověz mi, seženeš tolik lidí, kteří s tebou budou dobrovolně běhat, Denčo, co?
2: No, určitě syn.
0: Mm-hmm, to máme teda, takže 2.
2: Kamaráda, kamarádku vezme, takže určitě.
1: No, čtyřka dobrá.
0: Čtyřka dobrá, 4 lidi. Mm-hmm. Tak Denčo, zvládli jsme to nějak, přejeme hezký den a zase se někde ozvi. Ahoj.
2: Super, díky moc, mějte se, čau, čau.
1: Ahoj.
2: Čau.
0: Tak poslední 4 startovné na Urban Challenge pro vás budeme mít zítra v tenhle čas v Rychlé pětce tady na Hit Rádiu.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Takhle mám hraje srdeční tradio. Green Day 21 Guns, krásné ráno v 7.41.
1: Přišlo něco, co jsme

0: Všichni ty kabely mají, jako když si koupíš nový telefon, zrovna iPhone, tak už se předpokládá, že máš ten původní a nepotřebuješ nový kabel.
1: Co poperem tady prostě, no, ty vole.
2: Já třeba nevím jak vy, ale já teda neumím se vůbec chovat k nabíječkám a po chvíli mi vždycky vyleze ten kabel nějak z toho, já to vždycky nechávám zamotaný, nerozmotávám, prostě kabely nám ženským nejdou. Takže mně se ta nová nabíjejda hodí třeba.
1: Dobrý, tak pojďme zazpomínat na starý časy, kdy v té krabičce od mobilu byl třeba i hadřík na čištění displeje. To byly časy. Pouzdro tam bylo.
2: Počkej, to není jo.
1: Všechno to.
2: Já nevím, já jsem si nakupovala dlouho teda.
1: No takhle, to se bavím jako o době, kdy ty jsi ještě nebyla na světě. Jo, to vzpomínáš na to, ne?
0: Taky strašných papírů tam bylo jako dokumentace, že jo?
1: Ale já si stejně prosím, to je pravda, já si stejně myslím, že celá tahle jako ekovlna s tím odobíráním nabíječek byla ten nejchytřejší marketingový tah, jak z lidí vytáhnout další prachy. Nabíječku! Zaplať! Hadřík! Zaplať! Sluchátka! No zaplať! Niko Santos, Ray of Light, další muzika za chvíli, taky aktuální doprava. Hezký ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy věné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tomk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itomk. Itomk. Domov na prvním místě.
11: Ano, prosím.
12: Ahoj, umíš skrotit stroj?
11: Co je to za otázku?
12: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
11: Proč bych měl jít právě k vám?
12: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
11: Kde zjistím víc?
12: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
13: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDS-ka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDS-ka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
16: Navštivte E.ON Eco Festival.
14: Zažijte skvělé odpoledne plné workshopů, technologických novinek a lokálního jídla. Těšit se můžete na koncerty Monkey Business, Evy Burešové, hudební

0: Překvapení večera nebo na rozhovory DVTV. Už v sobotu 5. září na Sokoláku v Českých Budějovicích. Vstup je zdarma. Více na eon.cz/ekofestival.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Opravy inženýrských sítí vás můžou zdržet v Českých Budějovicích. Omezení čeká v ulici u výstaviště. A pozor taky na Prachaticku, kde se pracuje na průtahu Vimperkem.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: David pláče. David uronil trochu. Je to tam, co?
1: Je to tam.
0: Trochu vlhký oči. Připomeneme, tohle Davidové hrálo o víkendu na svatbě Image Dragons. Next to me v 7.54. Dobré ránko. Mě by zajímalo, lidi, jestli používáte nějaký technický vymožnosti, něco jako e-doklady, třeba občanka v mobilu.
1: Nikoli.
0: Tak možná začnete, protože mě to zachránilo včera krk. Doslova mi zachránila e-občanka krk, jo. Nebo krk. Ušetřilo mi to asi 15-minutovou cestu do auta pro klasickou občanku. Já jsem byl na poště, něco vyzvednout, cený psaní, a paní říká, můžu vidět občanku? A já, aha. Říkám, já mám vlastně e-doklady v mobilu, tak jsem to vytáhl a fungovalo to. Takže jsem, jako asi by mi neuškodilo, kdybych se prošel na to parkoviště tam a zpátky, ale šlo to. A tak mě napadlo, jestli třeba byste vy ocenili něco dalšího, co by se dalo vyřešit čistě jenom online.
1: Mně se líbí, jak jsi říkal, že ti to zachránilo krk a pak se ukázalo, že jinak bys musel jít 15 minut do auta.
0: No říkám, že by mi to neuškodilo, ale člověk jako nechce se vrátit zpátky, že jo? No, takže vy to nepoužíváte.
1: Já nic takového nepoužívám a asi by mě ani nenapadlo nic, co bych chtěl převíst do té online podoby.
2: Já teda musím výjimečně souhlasit s Davidem a zároveň teda já jsem na tohle úplně blázen, že já častokrát zapomínám doklady obecně. Mně kdyby se teďka něco stalo, tak já u sebe i teďka nic nemám. No, já mám vyfocený pas v mobilu třeba.
0: No ale máš u sebe telefon, takže bys mohla mít té občanku.
2: Mohla, takže ale já to nezaložím.
0: Takže jste
2: prostě,
0: odmítači.
2: No.
0: Takže jste odmítači.
2: A já bych to klidně měla, jen vlastně si nikdy neřeknu, OK, jdu si to založit.
0: Ne, vy se prostě bojíte, aby vás nešpicloval Bill Gates, jo? Ten už dávno ví všechno, Bill Gates. Pojďme na muziku, do 8 stihneme tohle. David Guetta, Teddy Simmons, Stones and I.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
3: Maršl hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy, pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin. V Géčku v Českých Budějovicích.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci v Česku používají nový trik, díky kterému mohou platit cizí kartou, aniž by ji ukradli. Vydávají se za pracovníky banky a oběť přesvědčí k instalaci škodlivé aplikace. Následně ji požádají, aby svou platební kartu přiložila k telefonu. Aplikace pak údaje v reálném čase přenese podvodníkovi, který může kartou okamžitě zaplatit. Ruský prezident Vladimír Putin dál zpřísňuje bezpečnostní opatření při svých cestách. Jeho kolonu nově doprovází vozidlo vybavené protiletadlovým kulometem určeným proti dronům. Putin se podle médií stále více obává možného útoku a výrazně omezil i své veřejné vystupování. Při cestách ho navíc chrání rozsáhlá kolona vozidel a další speciální technika. Obyvatelé slovenské obce Užiliny se bojí vycházet kvůli medvědům. V jejím okolí se pohybuje 9 šelem, které se přibližují až k domům a zahradám. Místní proto i na krátké vzdálenosti raději jezdí autem a po setmění nevycházejí. Letos v oblasti medvěd napadl běžce, který skončil se zraněninami v nemocnici. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Prázdniny jsou za námi a s nimi i dětské tábory. Na jihu jich letos fungovalo 355 a vystřídalo se na nich přes 33 tisíc dětí. Hygienici během léta provedli přes 100 kontrol a rozdali 7 pokut, třeba za problémy s úklidem, pitnou vodou nebo skladováním masa. Naštěstí žádnou epidemii ani vážnější problém nezaznamenali. Jdeme na počasí, předpověď je dneska slibuje povětšinou oblačno, mraky dorazí hlavně na odpoledne, přehaňky hrozí jen výjimečně a naměříme do 25 stupňů.
7: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Krásné čtvrteční ráno.
12: Ahoj, hezký ráno.
5: A teď už pojďme k nám do regionu.
11: A tam už jsme byli, Davide, ale.
12: Za chvíli probereme jedno takový nepsaný pravidlo ve vztazích. Chození s kamarádem vašeho ex, což je takový ožehavý téma, takže počkejte si na to.
11: Tak nejdřív budeme trochu blízko, poetika na Hit Radio, tím začíná další hodina. Hezké ránko.
0: Hit Radio Faktor.

0: tak všechno.
1: Tohle nás moc baví, Poetika blízko, tohle Hit Radio v 8.05.
2: Já vám něco musím říct, jo. Já mám kamaráda, který začal chodit s kamarádkou svojí bejvalý přítelkyně. A od té doby řeším s kámoškama samozřejmě jednu věc, jo. Je tohle podle vás v pohodě? A nebo je to takový to území, kam se prostě neleze? Protože z jedné strany není na tom nic špatného. Oba jsou volný, nikdo nikoho nepodvádí, je to legální. Ale představte si třeba první společnou oslavu na rozek, že u jednoho stolu teda sedí vaše ex, její kamarádka a pak vy, který jste jako chodil s oběma postupně.
3: Tak tu bejvalou nepozveš.
1: Ale řešeno. Chození asi blbý, ale spaní asi v pohodě. Nebo já nevím teda, jo. Ale za mě je teda... jde jak sednout si do auta, o kterém víš, že mu nefungují brzdy, když se vlastně jakoby seznámíš s někým ex tvýho kamaráda. Je to nebezpečný.
2: Jako, já si říkám, že vlastně, když by to bylo po delší době, po x letech, tak bych to asi kousla. Ale když by to bylo z nenadání, čerstvě po rozchodu, nebo třeba do prvního roku, do dvou, tak je to prostě divný za mě.
1: A tak tohle asi v pohodě. Takhle začal chodit známý z holkového kámoše, nejlepšího kámoše, akorát oni byli ještě tak nějak jako spolu, jo. A myslím si, něco mi říká, že se asi dodnes nebaví teda. Měli svatbu teda už, jo, s tou vlastně... ex toho vlastně zamotaný, že jo? Takže já nevím, no.
2: A David?
3: Já jsem nic takového nezažil.
2: No a názor jako v pohodě, nebo?
3: Jo, taky mi to nepřijde úplně košer, jako taky...
1: No, když se nebudou ukazovat...
3: takových ženských na světě, tak když se není jako jinou.
1: Přesně,
3: no.
1: Když se nebudou ukazovat na veřejnosti, tak buď.
2: Tak zažil někdo z vás nějakou takovouhle situaci, případně co si o ní myslíte? Jak to rozseknem? Jestli je to v pohodě, nebo to není v pohodě? To by nás zajímalo.
1: Hodně by nás to zajímalo. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, nebo pokud se stydíte, napište nám to jako zprávu. Teď Nickelback, Rockstar, další hity Night Radio.

0: Za minutu 8:45. Stále jste se čtvrtečním hitrádem, tohle je snídaně šampionu. Michale Smindavit s vámi, dobré ráno.
1: Představte si, že váš ex začne chodit s vaší kámoškou nebo kámošem. To se stalo v mém okolí, že kámoš takhle začal chodit s ex svojí, teda s přítelkyní, kamarádkou svojí bejvalky. Mm-hmm. A nás zajímalo, co si o tom tak jako myslíte vy, jestli je to v pohodě nebo je to za hranou.
0: Tak přišlo od vás na tohle téma spousta zpráv, třeba hlasovka od Luboše.
2: Ahoj rádio, mě takhle utekla před 2 rokama manželka za mě nejlepším kamarádem. S kamarádem jsme se kamarádili přes 20 let. S manželkou jsem byl přes 4 roky ve sňatku manželském. A z nenadání bylo po manželství i po kamarádství. Jo. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Fajn ráno.
0: Kámoši jak hrom.
1: Co teda jo?
0: Soužery a tom.
1: Pak je tady zpráva, třeba přesně to mi udělala moje minulá přítelkyně. Začala randit s mým nejlepším kamarádem a pak se ještě strašně divila, že jim to nepřeju a že jsem ho přestal vozit do školy.
0: To je divný, tak aspoň do té školy ho mohl jako to Ježíš vozit ještě.
1: Maria.
0: Taky posílá hlasovku Makronka.
3: Ahoj, já vás zdravím. Ohledně takovýhle kamarádských vztahů, asi když by to bylo hned po rozchodu, vrtala by mi to hlavou, ale zažila jsem dokonce, když si dva páry prohodili partnery. Mm-hmm. Prostě si vzájemně jen tak prohodili partnery a dokonce pak spolu i chodili na večeře, ty dva prohození páry, což mi přijde teda opravdu jako bizár. Prohodit si s někým partnera a pak ještě spolu vzájemně chodit na večeře. To už mi přijde jako hodně zvláštní.
0: Dovedete si představit vy tady ve studiu, že bychom si prohodili partnery?
1: A jako jestli to znamená, že chodím sedím z vás, tak ne? Jakoby.
0: Škoda. Pojďme na další zprávu, píše taky Šárka. Ahoj, celý život říkám, pokud se chceš zbavit svého partnera, seznam ho s nejlepší přítelkyní. To by se dalo asi vytesat. A máme tady taky hlasovku od Anonyma. Je tady jenom J na WhatsAppu. Mm-hmm. Tak pouštím.
4: Tak nevidím v tom problém, proč by se tam měl být nějaký zádrž. Nakonec se všichni znají a nemůžou se pak pomlouvat.
0: No, já si myslím, že je vyřešeno.
1: Takže vlastně normálka, úplná pohoda, teď je to ještě dobrý nakonec.
0: Ale pohodinda. Tak děkujeme za vaše zprávičky. Dermot Kennedy. Power over me, 8:16. Tohle je Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu, Dermot Kennedy, Power Over Me, 8 hodin 20 minut. Za chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách, no a samozřejmě taky další parádní muzika ke všemu, co děláte. Linkin Park, Up From The Bottom. Na to se můžete teď těšit, čampioni, hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yes,
5: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
13: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
17: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
18: Zase lítáš v oblacích.
19: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
18: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
19: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
18: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
19: Více o akci na
3: Firma na zážitky
19: CZ.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Připomínám dopravní omezení v Táboře. Opatrně v ulici Kapitána Jaroše, která je částečně neprůjezdná.
20: No a pozor taky v Českém Krumlově, kde se nedá projet Kaplická ulice.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: Krásné ráno z Hitrádia, je přesně 8:30, díky, že ladíte Lost Frequencies. S vámi Michal, Jasmin a David. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Turistů v Česku letos dál přibývá, za první pololetí přijelo meziročně téměř o 250 000 návštěvníků více. Největší růst zaznamenal Moravskoslezský kraj a tradičně lákali také horské oblasti. Český dabing nového seriálu Harry Potter už zná své obsazení, hlasy hlavním postavám propůjčí známí čeští herci a dabéři. Seriál má dorazit na obrazovky v příštím roce a každá řada se zaměří na jednu z knih. Česko čeká o víkendu citelné ochlazení. Po pátečních teplotách až kolem 30 stupňů přinese sobotní studená fronta déšť a pokles teplot zhruba o 5 stupňů. Ochlazení ale dlouho nevydrží. Příští týden se mohou vrátit i třicítky.
0: Řekni, co jsi tady říkal. Jaký budou mít vlasy ty třicítky? Nic, ať to nezamluvíme. Hezky bude teda.
2: Bude hezky.
0: Bude hezky.
2: Ale o víkendu chladněji, pak zase přijdou teda ty třicítky blondi a ty...
0: Prosím, ty třicítky. Black Eyed Peas.

0: Ella Henderson, Rudimental, Alibi, předělaný kvůli 8.38 na Hit Radio.
1: Jsou dva druhy lidí, ty, co se v koupelně sprchujou a ty, co tam hlavně zpívají, což je, jak jsme teďka mohli slyšet, tak asi tam spadá Michal. Teďka se ukazuje, že právě tyhle domácí interpreti možná dělají něco sakra dobře, protože nejnovější výzkumy potvrdily, že opravdu zpívání ve sprše, v autě, kdekoliv doma, tak vyplavuje endorfíny, oxytocin, klesá nám stres, jsme šťastnější, je to prostě všechno lepší.
0: No, vyplavuje to endorfíny jenom tobě, bohužel, když zpívat někdo neumí a má okolo sebe někoho, tak si myslím, že to spíš vyplavuje adrenalin a nějaký tady ty stresový hormony. Jo.
1: Musíte sami, když jste doma sami, tak je to prostě lepší.
0: A zpíváte si, schválně, vy kdo jste sami v autě teďka třeba, a už jedete, nebo třeba na semaforech někde, zpíváte si, zpíváš si v autě?
1: No jasně.
0: Já permanentně. Ve sprše? Taky. My si vlastně zpíváme furt? A proč nespíváme takhle třeba jako veřejně? Kdyby jsme si zaspívali takhle před celým národem, a vy se přidejte. Tak pojďme na to!

0: Myslím si, že posluchači Hitrádia to teďka vezmou přes lékárnu a valej pro nejlevnější antidepresiva.
1: Ale za chvíli si tohle dáme, tak s náma vydržte a no, dáte jasně. Si to v autě znovu.
0: Hezký ranko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Sbor dobrovolných hasičů Čepřovice vás srdečně zve na oslavy 120 let od svého založení, které se uskuteční tuto sobotu od 12 hodin v Čepřovicích. Čeká vás bohatý program hasičská technika občerstvení a samozřejmě nebude chybět ani večerní taneční zábava. Přijďte s námi oslavit 120 let čepřovických hasičů.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz.

0: k jedný stopě zdar. VS Motopísek.
1: CAA v novém. Oslavte s námi znovu otevření prodejny CAA Mercury České Budějovice. Čeká na vás kolekce pro celou rodinu a sleva 20% na vše při nákupu nad 500 korun. Sleva 20% platí pouze v den opětovného otevření, ve čtvrtek 3. září. Těšíme se na vás v CAA Mercury České Budějovice.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
3: Seta od Tytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
5: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
4: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
5: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
6: Prior je tady totiž pro vás.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Pořád jste tady.
10: Tak to dělají šampioni.
9: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Dobré ráno, zítra Rádia Šampioni v 8.51, Super High a Nika Following the Sun.
1: To zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už v pondělí to začne. Hit Rádio za váma vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hit Rádia, poslouchat nás každé pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který bude znít takhle.
2: Ano, uslyšíte ho přesně takhle a to v éteru, ne na vašich dveřích, tam zvonit nebudeme, ale třeba právě za těma vašima dveřma budeme a když nás tam uvidíte, tak je to vaše.
0: No, vaším úkolem bude vylézt ven do 30 vteřin. Pokud to zvládnete, tak peníze jsou vaše, tak kdybyste se chtěli do této dramatické soutěže o spoustu peněz zaregistrovat, není nic jednoduššího, než se zastavit na webu hitradio.cz, nechat nám tam vaše údaje a třeba zazvoníme. Právě u vás. Začínáme v pondělí, detaily na webu hitradio.cz. Hezké ráno.

0: Lumineers, ho, hej. 8.57, tohle je čtvrteční Hit Radio. A tímhle songem se čtvrteční snídaně šampionů loučí.
1: Bylo to s váma zase krásný. Zítra je pátek, lidi.
0: Já si myslím, že máte radost už z toho, že dneska je čtvrtek, už se nám to krásně blíží zítra. To ráno spolu zvládneme, vy hlavně zvládněte celý den a my se tady v 6.00 zítra ráno potkáme.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Po deváté si užijte další parádní muziku Lady Gaga, taky Sigma, Nobody to Love, no a...
1: Zítra čau!
0: Čau, hezký den!
3: Po snídaně šampionů nejlepší dopravní servis na jihu Čech, jdeme se podívat, kde si dát pozor. Český Krumlov hlásí dopravní nehodu a to v ulici 5. května. Srazili se tam dva osobáci, tak na to dejte pozor. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: V Ternu nyní v akci. Vejce M z podestýlkového chovu. 10 kusů za 29,90. Vepřový bok s kostí 1 kg za 69,90. Ryze české Terno.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Jednání o podobě rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše se zástupci koaličních motoristů. Ti podobně jako SPD považují za příliš vysoký navrhovaný deficit 389 miliard korun. Předseda motoristů Macinka chce jednat i o možnosti pozastavit některé projekty. Plzeň opravila za 51 milionů korun dva domy z konce 19. století poblíž centra. Vzniklo v nich 16 nových nájemních bytů. Domy byly v nevyhovujícím stavu po technické, dispoziční i provozní stránce. V současnosti má Plzeň přes 2,5 tisíce městských nájemních bytů. Šumperský soud dnes bude znovu rozhodovat o žádosti sériového vraha Jaroslava Hejny z Milevska na Písecku o podmíněné propuštění. Muž dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi si dosud odpykal 22 let a 8 měsíců. Loni v únoru soud jeho žádost zamítl. No a wimbledonská šampionka Linda Nosková a Jiří Lehečka postoupili do třetího kola tenisového US Open. Turnajová šestka Nosková porazila na newyorském betonu Taiku Tararudeovou ve dvou setech. O 12 příček níže nasazený Lehečka vyřadil Brita Samuela poměrem 3-0 na sety.
12: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek.cz.
3: Dneska je přesně ten den, kdy si řeknete, že by byla škoda zůstat celý den někde uvnitř v kanceláři. Venku bude příjemně, teploty kolem 22 až 25 a po většinu dne hezky.
2: Hit Radio Faktor.
3: No a děti jsou už třetí den v lavicích, ale co mám informace, tak ani dneska se ještě na plný režim úplně nejede. Zatím je to spíš seznamování s rozvrhem a takový jakože rozkoukávání se. Jinak hezké dopoledne vám všem, s vámi Matyáš a dneska přinesu naprosto skvělou zprávu do sedlice na Strakonicku. Podrobnosti kolem 9:30, teď ale hity pro vás, Sigma.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

R-City a Adam Levin a lepší start dopoledne jsme si ani nemohli přát. 9 hodin 12 minut, hezké dopoledne, dneska se slaví den mrakodrapů. A tak nevím jak vy, já jsem si vzpomněl teď na budovu Clarion Hotelu v Českých Budějovicích. On to sice není mrakodrap, ale trošku jako mrakodrap vypadá, když se na něj podíváte. Má 17 podlaží a 71 metrů, takže když stojíte dole pod ním, tak si připadáte takhle malý. Mimochodem, dříve se jmenoval, nebo ta budova se jmenovala Hotel Gomel, otevřeli ho v roce 1982 a název dostal podle běloruského města Gomel. To jsem nevěděl třeba. No každopádně, když jsme u těch opravdových mrakodrapů, tak ten nejvyšší stojí v Dubaji. Teď se podržte, má 828 metrů a 163 pater. Já jsem to přepočítal, to je 11x náš Gomel. Hustý co? Takže když přestane fungovat výtah, tak to fakt nechceš. My si právě teď dáme další hity, skupina Opět a Radeček, a já jsem je v sobotu zažil živě v Kaplici, stál jsem na pódiu hned vedle nich a tenhle ten hit, ten hráli úplně na závěr. Vloupám se, Opět a Radeček.

0: Slavná melodie Infinity a v tomto podání Guru Josh Project 9.23.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Zkuste se zamyslet, co stihnete po ránu za 30 vteřin. Hele, ani to kafe si neuděláte. A teď si vemte, že jenom vstanete a jenom otevřete dveře a máte vyděláno. Už příští týden startuje naše nová hra, jmenuje se Kdo pak to zvoní a my vám ty prachy přivezeme přímo až pod nos. Celkem rozdáme 100 000 a denně si můžete přijít minimálně na 5 000 korun. Každý den, každý ráno v 7.10 zazvoníme u někoho z vás. Vy do poslední chvíle nebudete vědět, kam jedeme, ale jestli to bude zrovna ta vaše adresa a vy nám do 30 vteřin otevřete dveře, prachy jsou vaše. Takový ráno jen tak nezažijete. Tak se zaregistrujte na našem webu, je to důležitá věc, protože pokud to uděláte, tak jste ve hře a víme o vás. Web hitradiofaktor.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když máte chuť
4: na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
3: tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Izomat stavebniny.
8: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
11: Byt 2 plus KK Praha Michle za 7 milionů. Byt 4 plus KK v obci Jirny Praha Východ za 9 milionů 490 tisíc. Byt 3 plus KK v Jihlavě za 6 milionů 690 tisíc. Rodinný dům v Polné na Jihlavsku za 8 milionů. A rodinný dům v Klobukách na Kladensku za 17 milionů 999 tisíc korun.
10: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
12: Když život prudce zastaví.
13: Zase jsem jí našel v tramvaji.
14: A vy jste všichni rodina?
13: To nejsme.
12: Vždy je dobré mít se koho chytit.
13: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
12: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
15: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu 4 pytlů.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
18: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
19: Vážně? A co umí?
18: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
19: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
20: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
16: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
21: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
16: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
21: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
22: Prior je tady totiž pro vás.
23: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

teď jsem se přesunul do doby, kdyby bylo náct. Krásný. Decision T, Kate Ryan, 9.35. Kamion před vámi, další proti vám. No a když stojíte na přechodu u školy a chcete přejít, tak to si teda chvilku počkáte. Takhle to vypadá v podstatě denně v Sedlici na Strakonicku, ale teď se konečně začne něco dít. Desítky let se tam čekalo a teď se konečně začal stavět obchvat. Bude to 6,5 kilometru silnice kolem města a hlavně kamiony už nebudou jezdit Sedlicí a Hněvkovem. Pro místní docela zásadní věc a pro vás, pro řidiče na 1/20 vlastně taky, protože tahle ta cesta mezi Budějovicemi a Plzní umí být pěkně vytížená. Takže za 2 roky bude hotovo a pozor, není to všechno, co se na této trase chystá. Další podrobnosti si můžete přečíst v článku, který najdete na webu hydradiofaktor.cz. Tak na to mrkněte a my posíláme další hity. Nirvana!

0: největší koncert v historii samotného stadionu. V srdci Edenu totiž vyroste stage 360 stupňů, která promění koncert v intenzivnější zážitek a tím pádem vám budou kluci daleko blíže. Tak uvidíme, jsem na to osobně zvědavej, 12. června 2027, nebojte se, ono to rychle uteče.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
6: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolichrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
10: CAA v novém. Oslavte s námi znovu otevření prodejny CAA Mercury České Budějovice. Čeká na vás kolekce pro celou rodinu a sleva 20% na vše při nákupu nad 500 korun. Sleva 20% platí pouze v den opětovného otevření ve čtvrtek 3. září. Těšíme se na vás v CAA Mercury České Budějovice.
11: Ano, prosím.
12: Ahoj, umíš skrotit stroj?
11: Co je to za otázku?
12: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
11: Proč bych měl jít právě k vám?
12: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
11: Kde zjistím víc?
12: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
13: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
14: tak Mironet! Klikni dvakrát!
16: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
17: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy věné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
18: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
19: Hit Radio Faktor.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Snow Patrol a na hodinách bude 10. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, tak pojďme se mrknout, kde aktuálně se bouralo u nás na jihu Čech. Vidím tady komunikaci číslo 19 u Tábora, probíhá tam vyšetřování dopravní nehody. Jinak by se u nás na jihu Čech mělo jezdit bez větších problémů a komplikací. Tak ať vám to jede, ať vám k tomu skvěle hrajeme. Za chvilku třeba Coldplay a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
8: Uni Hobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: On Air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. NATO a Evropská unie jsou díky ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který rozpoutal válku proti Ukrajině, jednotnější a odhodlanější. Řekl to ve středu český prezident Petr Pavel v rozhovoru pro televizi CNN. Rusko podle něj ve své válce není úspěšné. Válka je teď v patové situaci, řekl. Slavnostní slib složilo asi 50 studentů prvního ročníku střední policejní školy ministerstva vnitra v Sokolově. Žáci letos poprvé studují obor vnitřní pořádek a bezpečnost, který jim umožňuje vstoupit do služebního poměru k policii už při studiu. Zájem každoročně roste. Letos se hlásilo 120 uchazečů. Americký prezident Donald Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv, uvedl to na své síti Truth Social. Jako odůvodnění uvádí, že strategický vodní úzel je teď pod kontrolou Spojených států. No a wimbledonská finalistka Karolína Muchová deklasovala na tenisovém US Open Britku Katie Boulterovou ve dvou setech a postoupila po čtvrté za sebou v New Yorku do třetího kola. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, která podlehla nasazené 15. Diane Schneiderové z Ruska.
13: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. U Pily 591 v Budějcích. Oprava dodávek CZ.
0: Jestli na dnešek chystáte nějakou venkovní aktivitu, tak počasí vám do toho vidle házet nebude. Máme mít kolem 22 až 25 stupňů a obloha bude polojasná.
10: Hit Radio Faktor.
0: Před 28 lety vznikla soutěž Chcete být milionářem. Dívali jste se na to? Tak za chvilku zaspomínáme na nejvyšší výhru. Hit Radio. Máme pro vás taky hity jak jinak u nás na Hit Radio Faktor, tak za chvilku Medúza a právě teď, už jsem je slíbil, skupina Coldplay.

0: Camila Cabello na Hitradio Faktor bude 10:45. A radši byste 50-50 nebo přítele na telefonu? Dneska je to přesně 28 let, co vznikla televizní soutěž Chcete být milionářem? Já si na tuhletu soutěž pamatuju, hlavně z doby, kdy ji moderoval legendární pan Čech. Musím se přiznat, já jsem byl vždycky takový ten klasický divák, který z křesla nebo z gauče ve svém obýváku machroval. Jo, já jsem všechno viděl nejlíp, ale přiznám se, kdybych seděl v tom studiu, tak bych se nedostal ani na první záchytný bod. Mimochodem, žádnému českému soutěžícímu se nepodařilo vyhrát maximální možnou výhru, což bylo 10 milionů korun, ale v Americe ano. Stalo se to v roce 1999 a je to krásný příběh. Moderátor tehdy soutěžícímu položil poslední finálovou otázku. A soutěžící v těch nervech, kdy nedýchala celá Amerika, využil možnosti přítele na telefonu. Moderátor tedy vytočil jeho tatínka a on mu po dvou vteřinách napětí řekl: Tati, jsme v balíku. On tu správnou odpověď znal a chtěl to jen oznámit tatínkovi. Tenkrát vyhrál, představte si, 1 000 000 amerických dolarů. No tak prachy pro vás máme i my, můžete u nás vyhrát až 100 000 korun. Nová hra Kdo pak to zvoní startuje už příští týden, tak se zaregistrujte na webu hitradiofaktor.cz a třeba budete v balíku i vy.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: školku a ta mě nutila se na to pořád dívat. Na film hudbu složil a slova napsal. Tohle je melodie z něj. Hugh Grant na Hitrádiu Faktor. Dneska má narozeniny Charlie Sheen, asi netřeba představovat, známý herec, charismatický, ale i kontroverzní herec, který vede, no teď už moc ne, ale vedl bouřlivý osobní život plný skandálů. Má 61 let a mně se líbí, že on je opravdu takový střelec, jako v seriálu 2,5 chlapa. Někdy mám pocit, že tam hrál sám sebe. Třeba v roce 1991 si koupil všechny lístky na jednu tribunu, aby mohl chytit home run při baseballovém utkání. Takový je prostě Charlie Sheen a Hitradio Faktor přeje všechno nejlepší.
1: Sbor dobrovolných hasičů Čepřovice vás srdečně zve na oslavy 120 let od svého založení, které se uskuteční tuto sobotu od 12 hodin v Čepřovicích. Čeká vás bohatý program hasičská technika občerstvení a samozřejmě nebude chybět ani večerní taneční zábava. Přijďte s námi oslavit 120 let čepřovických hasičů.
2: Navštivte E.ON Eco Festival. Zažijte skvělé odpoledne plné workshopů, technologických novinek a lokálního jídla. Těšit se můžete na koncerty Monkey Business, Evy Burešové, hudební překvapení večera nebo na rozhovory DVTV. Už v sobotu 5. září na Sokoláku v Českých Budějovicích. Vstup je zdarma. Více na eon.cz/ecofestival.
3: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Když život prudce zastaví.
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
16: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
17: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
18: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
19: Hitradio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Sean Baker, hey, hi, hello, všechny vás zdravíme, 10.35. Kam vyrazit? Co takhle víkendový výlet do středověku? A nemusíte kvůli tomu schánět koně ani meč. Trocnovské slavnosti vás o víkendu vezmou pěkně zpátky v čase. Budou tam šermíři, dobová řemesla, vaření, sokolníci, dokonce i obléhací stroje. No a v neděli vás čeká asi ta největší podívaná. Rytířský turnaj na koních. V sobotu je v Českých Budějovicích na programu fotbal. Na Střeleckém ostrově bude Dynamo hostit tentokrát rezervu pražské Dukly. Jedná se o pátý zápas ve třetí lize a Budějovice jsou zatím 100%. Tak přijďte fandit. A pokud jste milovníci ostrého jídla, tak si to v neděli zamiřte na nádvoří MC Fabrika v Českých Budějovicích. Tam se bude konat Chili Fest. Čeká vás chili market, ochutnávky pálivých dobrot, teplá i studená kuchyně a chybět nebude ani soutěž v pojídání. Tak uvidíme, kdo má, jak se říká, plechovou hubu.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Linkin Park, no a je to pár minut zpátky, co mi volal kamarád, že to v práci zabalil, že dal výpověď a končí. A jestli nevím o nějaký nový práci. Tak pozor, tohle je pro všechny, který to máte podobně, který hledáte novej job. Protože na našem webu máme speciální sekci, jmenuje se Práce v regionu. A tam najdete všechny aktuální nabídky na jihu Čech. Koukám na to. Hele, třeba se hledá technik na měření kvality okolí Táborská a na Račicku se postrádá plánovač a vidím tady plat 60 až 70 měsíčně. No hele, tak koukněte na nabídku i vy, web hydradiofaktor.cz.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofaktor.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 14

0: člověka, řemesla, kuchyni i živou hudbu. Čeká vás rytířský turnaj na koních, sokolnictví, lukostřelba, ukázky zbraní nebo hry pro děti. Trocnovské slavnosti 5. a 6. září. Vstup zdarma. Archeoskanzen Trocnov.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
12: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
11: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov. My v tom neplavem.
13: Jsem hrdina.
14: Co tady blbneš?
13: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
14: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
13: Vše na 211.cz.
14: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
15: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
17: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Bruno Mars, který pochází z Havaje, za chvilku 11 hodin. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech a z Havaje se vracíme zpátky k nám na jih Čech. Míříme konkrétně na Písecko, silnice 29 u obce Dolní Novosedly. Dávejte pozor, na vozovce je vysypaný náklad. Takže raději uberte. Šťastnou cestu, připomínám, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: CAA v novém. Oslavte s námi znovu otevření prodejny CAA Mercury České Budějovice. Čeká na vás kolekce pro celou rodinu a sleva 20% na vše při nákupu nad 500 korun. Sleva 20% platí pouze v den opětovného otevření, ve čtvrtek 3. září. Těšíme se na vás v CAA Mercury České Budějovice.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až ke 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot, ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. Ministerstvo spravedlnosti už brzy otevře justiční areál v bývalých českobudějovických kasárnách. Stavbu komplexu několika budov, která začala na jaře 2024, bude stát přibližně 680 milionů korun, včetně vybavení. V komplexu má mít sídlo soud a státní zastupitelství. Americký herec a režisér George Clooney při středečním zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu. Letos jde už o 83. ročník. No a dnes startuje nový ročník hokejové ligy mistrů. V něm se představí i kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy.
9: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek CZ.
0: Dnešní počasí vyloženě láká ven. Žádný vedro, žádná zima, příjemných 22 až 25 stupňů. Taková odpolední káva na terase, hele, to zní jako plán.
6: Hit Radio Faktor.
0: S vámi Matyáš a se mnou taky speciální host, se kterým si budeme povídat o South Bohemia Classic. Řeč bude o závodech veteránů.

0: Tahle ta písnička má takovou zajímavou vlastnost. Slyšíte ji postý a stejně vás pořád baví. Cyril a Stabilin. Na Hit Radio Faktor právě teď dáme řeč o krásných autech. Máme tu hosta a tím je Pavel Kacerovský, ředitel South Bohemia Classic. Pavle, už tento pátek odstartuje 17. ročník největší veteránské akce svého druhu v České republice. Tak pojďme se rovnou zeptat, na co se můžou posluchači a vlastně i diváci těšit?
1: Dobrý den, diváci a fanoušci, kteří dorazí na trať naší soutěže, se můžou těšit na tradičně rekordní účast. Máme přihlášeno 168 posádek celkem z 10 zemí. Startujeme tradičně na Českobudějovickém náměstí v pátek odpoledne v 16:30 a na trati uvidí několik zajímavých aut, posádek a míst, kudy se projíždí.
0: Už několik let je kapacita soutěže naplněna, jezdí hodně posádek i ze zahraničí. Čím to je?
1: Soutěž je známá má především svoji skvělou atmosférou, kterou dělají právě diváci, kteří stojí podél trati. Některé zahraniční posádky, které u nás byly v minulosti, tak South Bohemia Classic srovnávají se slavnou italskou Mille Miglia, kde diváci opravdu obklopují cesty, po kterých se jede, a právě to je jedním z největších lákadel.
0: A prozraďte, odkud přijede nejvzdálenější posádka, to mě zajímá.
1: Nejvzdálenější účastník je ze Spojených států amerických. Opravdu tam žije Curtis Lipovcak. Jezdí k nám už 5 let společně s navigátorkou z Uruguaye a pojede s nejstarším vozidlem MGC Type z roku 1931.
0: Tak to bude nádhera. A kudy vlastně veteránská vozidla pojedou? Kam byste posluchače pozval?
1: Pátek odpoledne z Českých Budějovic pojedou takovým okruhem, dorazí až do Hluboké nad Vltavou, kde mají kolem 6. hodiny zastávku, a potom už s přicházející tmou projedou centrem Českého Krumlova, v sobotu naopak zavítají do Horního i Dolního Rakouska, pojede se Novohradskými horami kolem Lipna a vrcholem akce je od 14 hodin Grand Prix v Kaplici.
0: Soutěž je takzvaná setinová rally. Co to znamená?
1: Principem setinové rally je dodržovat co nejpřesněji stanovený průměr a časy, proti kterým se jede. Posádky tedy nezávodí na rychlost, ale musí se na trati trefovat do fotobuněk v předem určené časy, a kdo potom má nejméně trestných bodů, tak ten vyhrává.
0: Super, zatím díky. Za chvíli v rozhovoru budeme pokračovat a s Pavlem probereme třeba i zajímavá jména. Koho na South Bohemia Classic letos uvidíte a potkáte?

0: Tohle byla na Hitrádiu Faktor Leony a my pokračujeme v rozhovoru. Je tu s námi Pavel Kacerovský, ředitel South Bohemia Classic. Pavle, účastní se letos soutěže i nějaká zajímavá jména?
1: Letos se do soutěže přihlásila účastnice letošního Survivoru Joffie Darbujánová. Fanoušci se ale můžou těšit také na několikanásobného mistra České republiky v rally a bývalého továrního jezdce v mistrovství světa Romana Krestu.
0: Letos 17. ročník South Bohemia Classic. Jste u ní už od samého začátku?
1: Úplně u počátku ne, to tehdy ještě bývala taková jízda party kamarádů, kteří vyrazili po jižních Čechách, namalovali si čáru do mapy a nazvali South Bohemia Classic. Už třetího ročníku jsem se ale účastnil tehdy jako fotograf a od pátého ročníku ji mám organizačně na starosti, takže už pár ročníků mám za sebou.
0: A je něco za všechny ty ročníky, na co vzpomínáte nejradši?
1: Těch momentů je několik. Velká vzpomínka je na účast televizního moderátora Raye Korantenga. Byť už naší soutěžili několik známých osobností, tak právě Ray byl tím největším lákadlem pro diváky kolem tratí, protože toho zná opravdu každý.
0: Pavle, a je ještě něco, na co jsem se nezeptal a vy byste to rád zmínil?
1: Pojede opravdu spousta zajímavých aut a myslím si, že se mají na co těšit. Jak na těch místech, kde jsou nějaké zastávky, testy, tak i na ostatních místech trati. To, kudy se jede, tak najdou na našich webových stránkách southbohemiaclassic.cz.
0: Tak moc děkujeme a přejeme, ať se akce vydaří.
1: Také děkujeme a těším se na viděnou.
0: Díky, to byl Pavel Kacerovský, ředitel South Bohemia Classic, největší veteránské akce svého druhu u nás. Tak si ji určitě nenechte ujít a pro jistotu opakuju, že všechny informace najdete na stránkách www.southbohemiaclassic.cz.

0: U nás na Hydrádiu Faktor vám nepouštíme žádný Bčka. Naopak, tohle je jeden z nejlepších DJů na světě. Calvin Harris. Asi jste si všimli, že i dneska máme krásný, stále ještě letní den. Je nádherně, počasí přeje, je to přímo pastva pro oči, to, co se venku aktuálně děje. Tak to prosím vás užívejte, protože sluneční svit je považován za jedno z nejlepších přírodních antidepresiv. Takže včas to v práci zabalte a vyrazte aspoň na malou odpolední procházku. Protože co si budeme povídat, se začátkem školy se antidepresiva budou vyloženě hodit. Za chvilku Pink. Hit Radio.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
7: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. Ve VS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Jeho hity mají vždycky naprosto skvělou energii. Lost Frequencies a song The Feeling. Posloucháte Hit Radio Faktor, já jsem teď slyšel výbornou věc. Je to pro vás pro všechny, co se někdy cítíte být zbyteční nebo neužiteční, třeba v práci, jo, a trápí vás to, tak si prosím vás vzpomeňte, že existoval ochranný obal pro Nokia 3310. Hele, člověk si to vybaví a hned se musí cítit lépe. No, my vás teď vezmeme do doby, kdy mobily byly ještě v plínkách a hudba měla neskutečný kouzlo. Teď zazní možná jedna z největších balad hudební historie. Skupina U2 a One, a kdybyste chtěli slyšet více takových hitů, tak večer od 6 hrajeme to nejlepší z uplynulých dekád. Teď volume doprava.

0: Slunce v zádech, vítr ve vlasech a úsměv na tváři, který jen tak neopadne. Prostě u nás na Hydrádiu Faktor ta správná letní atmoška. Golden a jeden naprosto dokonalý letní hit přineseme i v dnešních srdcovkách. To je on! Mambo Italiano, song, který vás vezme zpátky na pláž. Tak si naše dnešní čtvrteční srdcovky nenechte ujít, začínáme už ve 12 hodin a já se na vás těším zase zítra, v pátek v 9:00.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofaktor.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Sbor dobrovolných hasičů Čepřovice vás srdečně zve na oslavy 120 let od svého založení, které se uskuteční tuto sobotu od 12 hodin v Čepřovicích. Čeká vás bohatý program hasičská technika občerstvení a samozřejmě nebude chybět ani večerní taneční zábava. Přijďte s námi oslavit 120 let čepřovických hasičů.
3: Ukončujete základní školu? Chcete

0: A všechno máme i online.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Ano, prosím.
6: Ahoj, umíš skrotit stroj?
5: Co je to za otázku?
6: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
5: Proč bych měl jít právě k vám?
6: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
5: Kde zjistím víc?
6: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
7: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
8: V Ternu nyní v akci. Vejce M z podestýlkového chovu. 10 kusů za 29,90. Vepřový bok s kostí 1 kg za 69,90. Ryze české Terno.
9: Co to za popájsku je za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio Faktor.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Provoz se mezi Pískem a Záhořím během dopoledne komplikoval vysypaný náklad u dolních Novosadel. Podle policejního serveru už ale vše bylo odklizeno, odstraněno a místem projedeme. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
5: CAA v novém. Oslavte s námi znovu otevření prodejny CAA Mercury České Budějovice. Čeká na vás kolekce pro celou rodinu a sleva 20% na vše při nákupu nad 500 korun. Sleva 20% platí pouze v den opětovného otevření, ve čtvrtek 3. září. Těšíme se na vás v CAA Mercury České Budějovice.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12. hodina, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 tisícovky. Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Jeho vyloučení z projednávání a rozhodování navrhovala vláda. Plénum ústavního soudu jí však nevyhovilo. V Česku přibyl další nález invazivní včely. Vědci z Jihočeské univerzity objevili čalounici jirlínovou, samotářský druh původem z východní Asie. Kde to doplní mluvčí univerzity Edita Kadlecová?
4: V České republice byla čalounice jirlínová poprvé zaznamenaná loni v létě, a to na jižní Moravě. Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy ji naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava, a to v nadmořské výšce kolem 700 metrů.
3: To ale není pro tento druh typické, důvodem budou pravděpodobně extrémní vedra na začátku léta. Teď ještě pohled k nám.
5: Část známého muzea rekordů se po 32 letech přeskěhuje z Pelhřimova do Jindřichova Hradce. Nový domov najde v bývalých masných krámech v centru, kde nabídne výrazně větší a lépe přístupné prostory. Stěhování začne v říjnu, otevřít by se mělo na jaře příštího roku.
6: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek.cz.
5: Předpověď na odpoledne slibuje přibývání mraků a místy může i slabě sprchnout. Stupnice teploměrů se ale dostanou i na 25.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 3 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu, s vámi už Kateřina Pechová a další porce srdcovek. Pet Shop Boys, taky Shaft, Various Artists a jejich Perfect Day, Khaled, no ale odstartujeme to jednou skvělou ženou. Zpěvačkou Nelly Furtado a taky singlem, který pro ní byl naprosto zásadním, protože se stal jejím prvním singlem, který dobil první místo v britské hitparádě. Song Man Eater je songem o nespoutané, nebezpečné, svůdné ženě. Tak říkajíc, požíračce mužů.
0: Hit Radio Faktor.
1: A je to skvělý song. První dnešní srdcovka. Nelly Furtado, Man Eater. Jdem na to a užijte si to.

Nelly Furtado jako první dnešní srdcovka v éteru Hitrádia. Krásné poledne. No my v srdcovkách samozřejmě pokračujeme dál. Před námi je song z roku 96, za kterým stojí Khaled. Zpěváka Khaleda určitě znáte. A tenhle song je ale poměrně specifický, protože původně ji napsal slavný francouzský písničkář Jean-Jacques Goldman. No a Khaled k ní následně dopsal arabskou sloku a vznikla ikonická bilingvní verze tohohle songu, který je o svobodě, o respektu a stejných právech pro ženy. Je to tak. Je to fantastický song, třeba ve Francii se v podstatě okamžitě vyšplhal na první místo, získal nejvyšší diamantovou certifikaci za prodej. A potom třeba v roce 2003 Outlandish udělali její cover verzi. To asi znáte. My si ale dáme tu Khaledovo. Jdeme tak do roku 1996. Tohle je Aisha.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Oh, what a perfect day.
1: Perfect Day a Various Artists. Posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity.
3: Největší srdcovky.
1: Další srdcovka byla opravdu Různí umělci. Ono se to takhle jako jmenuje. Jo? A je to proto, že to je jedna z nejslavnějších charitativních a hvězdně obsazených skladeb hudební historie. Vyšlo to v roce 97 a mimochodem ty hlasy všechny, které tam byly, to jsou fakt velkolepý hlasy. Lou Reed, David Bowie, Bono, Elton John, Tom Jones, Susan Vega, Boyzone, zpěvačky Gabriela Heather Small nebo třeba operní pěvci Sir Thomas Allen a Leslie Garrett. To je prostě neskutečná pecka. Jo? No, možná bychom v tomhle v tom trendu měli pokračovat. Já si myslím, že takhle se ta charita dělala moc hezky. A ještě jsme z toho vždycky měli fantastický song. My teď od toho jemného a krásného, čistého zvuku přejdeme spíš na klubovou scénu, ale pozor, bude to energické, bude to taneční a bude to letní. Čeká nás totiž elektronický projekt Shaft a jejich předělávka klasiky z roku 1954. Znalci už vědí, aha, právě teď. Song, který vyšel v roce 2000, tohle je Mambo Italiano.

0: West End Girls, Pet Shop Boys v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, téměř poslední dnešní srdcovka mega hit britského dua Pet Shop Boys definovali zvuk popové hudby 80. let a tenhle song, který vydali na dvakrát mimochodem, se stal jejich vůbec nejúspěšnějším singlem a také katapultoval mezi globální hudební superhvězdy. A je to dobře. Dobře, že se tak stalo. No a jak jsem říkala, téměř poslední srdcovka dnešního dne. Ale ne úplně. Ne. Jestli vy samozřejmě moc dobře víte, co nás čeká. Ještě nás totiž čeká vaše srdcovka. A to znamená, že berte telefony do rukou, pište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? Jaký song vás z toho vždycky dostane? Nebo jaký song vás vždycky vrátí do toho jednoho super skvělého momentu? Jakou srdcovku máte vy? Napište a jednu z nich si za chvíli dáme. Do té doby Rehab, Ina a Seš nebo Benson Boone, tak buďte s námi.
2: Maršl hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
3: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního, tak zajděte do Iggy, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9 990. Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi se tu 4 pytlů.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
8: Freshness. Our focus.
9: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
10: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolyhrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
14: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful Things, to je Benson Boone v éteru Hit Rádia.
2: Srdcovky Hit Rádia.
1: No a je čas na poslední srdcovku, na tu vaši, jako každý den. Je to tak, nakonec jsem vybrala zprávu od Štěpánky. Díky ale všem, co jste napsali, vždycky je těžký vybrat jenom jednu. Každopádně věřím, že srdcovka od Štěpánky vám udělá radost všem. Píše, prosím o zahrání mé srdcovky skladby High on Emotion od Chris DeBoer. Asi jako 6letá jsem ji poslouchala pořád dokola a nemohla se jí nabažit. Štěpánko, já se ti vůbec nedivím. Song, který věřím, že zvedne náladu vám všem. Chris DeBoer a High on Emotion. Právě teď.

0: Lady Gaga a The Dead Dance. Posloucháte Hit Radio. A my si stěžujeme, že hub je zatím málo. A prosím vás, on nám padl český nový rekord? Ano. Jeden pán z Tachovska, Josef se jmenuje, teď prosím vás, on šel původně rybařit, jo, nic nechytil. No takže si s přítelkyní zajdou na chvilku do lesa, jestli něco nenajdou. No a našli, prosím vás, našli gigantickýho kotrče kadeřavýho. Houba vážila 15,5 kila. 15 kila kotrče, chápete, co je z toho jídla? Neskutečný, obvod byl 181 cm. Už jenom když se snažili vymyslet, jak jí z toho lesa dostat do auta. Takže do mikiny a pěkně oba, každý z jedné strany. To je neskutečný, 15,5 kila. Si představuju svoji mámu, kdo by tohle našla. To už by s ní v životě nebyla řeč, ne. Ne. No tak prosím vás, očividně jako rostou, jo? Tak já nevím, kdybyste o víkendu nevěděli, co roupama, můžete zkusit udělat nový český rekord. Další hity do uší, za chvilku už David Guetta, tedy Swims nebo LP.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
8: Uni Hobby.
7: Rozumíme českým kutilům.

0: Dvakrát.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
3: Attention! Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Karmach nebo Verona, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně ve Strakonicích u sportovního areálu, kousek od Kruháče se došetřuje nehoda dvou osobáků a s komplikacemi, tady počítejme zhruba do půl druhé. Dávejte na sebe pozor a kdyby cokoliv, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Jihočeské muzeum vás zve na trocnovské slavnosti. Těšte se na oživený archeoskanzen Trocnov, středověká řemesla, kuchyni i živou hudbu. Čeká vás rytířský turnaj na koních, sokolnictví, lukostřelba, ukázky zbraní nebo hry pro děti. Trocnovské slavnosti 5. a 6. září. Vstup zdarma. archeoskanzen.trocnov.cz.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Tuzemské zdravotnictví hodnotíme jako jedno z nejlepších v Evropě. Podle mezinárodní studie je spokojených 74 respondentů. Co dalšího výsledky ukázaly, nastíní generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Schlegel.
9: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Ze 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
8: Stoupá také důvěra v umělou inteligenci. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by dnes zvážilo 56% Čechů. Loni to bylo o 20% méně. Vězeňská služba investuje desítky milionů korun do stavby výrobních hal přímo v areálech věznic. Podle ministra vnitra Jeronýma Tejce půjdou peníze z vlastních prostředků bezpečnostního sboru bez dalších nároků na státní rozpočet. Cílem je podpora zaměstnávání vězňů. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně. Tady se v pondělí podrobil operaci zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl. V doléčení bude pak pokračovat doma v Monaku. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Děti, které se doma ocitnou v nebezpečí, budou mít na jihu další bezpečné místo. Kraj vybuduje v Jindřichově Hradci své třetí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, třeba kvůli týrání nebo zanedbávání. Nabídne celkem 8 míst a doplní současná zařízení ve Volyni a Strakonicích.
10: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek.cz.
1: Dneska odpoledne nás čeká převážně oblačno, místy může dorazit i občasná sprcha, ale nic velkého, a naměříme do 25.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. hodině, co je důležitý, už je čtvrtek. Víkend je na dosah. Možná už taky cítíte, že to potřebujete, tak energie by vám měly dodat naše další hity. Právě teď Verona a Hey Boy.

Kamaráta Be Mine, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. No prosím vás, pokud máte taky ten problém, že jakmile teploty padnou pod 30, tak máte okamžitě rýmu, tak podle lékařů na to existuje jednoduchá pomoc. Měli byste spát aspoň 6 hodin denně. To, jak dlouho spíme, má totiž na případnou nemoc údajně daleko větší vliv než roční období, stres nebo věk. Hele, teoreticky je to velice zajímavý a možná, pokud spíte fakt málo, tak to může mít určitě vliv na vaši nemoc. Ale já osobně se třeba snažím každý den spát 7-8 hodin a rýmu mám od půlky srpna do půlky května. Tak nevím, jo? Tak možná pak, když spíte dost, tak ještě jsou tam ty další vlivy. Třeba, že prostě jeden den je 15 a druhý den 35, že jo? No nic, pokud máte taky rýmu, nejste v tom sami, jo? Snad to pomohlo. Imagine Dragons právě teď.

0: Get Far at the Radio, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne všem. Pokud potřebujete trošičku té terapie a chtěli byste ji hned a ideálně zdarma, není problém. Zpívejte. Nejnovější výzkumy ukázaly, že zpívání, ať už ve sprše, v autě nebo klidně v pěveckém sboru, pokud na to máte čas, prostě to vyplavuje endorfiny a oxytocin. Klesá nám stres, jsme šťastnější, posiluje se nám imunita, líp spíme a taky se nám údajně tím posilují vztahy. To nevím, já zpívám dost falešně, tak si nejsem jistá, jestli je to pro zdraví těch vztahů úplně ideální, ale jinak, i když neumíte zpívat, to je úplně fuk. Prostě to tam puste, z plných plic. Věřte mi, že vám bude líp. Můžete to za chvilku zkusit společně s Linkin Park nebo skupinou Jelen.
1: Sbor dobrovolných hasičů Čepřovice vás srdečně zve na oslavy 120 let od svého založení, které se uskuteční tuto sobotu od 12 hodin v Čepřovicích. Čeká vás bohatý program hasičská technika občerstvení a samozřejmě nebude chybět ani večerní taneční zábava. Přijďte s námi oslavit 120 let čepřovických hasičů.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Zastav to!
5: Cože?
4: Zastav to! Engel Kaplice hledá svá řeče. Jsou světovou jedničkou ve výrobě vstřikovacích lisů, nabízejí dobré peníze a spoustu zajímavých benefitů. Tak si pospěš, ať tam ten tvůj životopis tentokrát mají včas. Více informací najdeš na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Maršl hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy, pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Maršl a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
10: Škola volá!
11: Chceš být babu na jedničku?
12: Přijeďte s mámou a tátou do Merkury.
13: Seženete tady úplně všechno.
14: Školní pomůcky, tašky, batohy, věci na tělák i sportovní kroužky.
15: Tak hurá na to!
16: A stavte se i na super oběd a zmrzku.
17: Více na docmerkury.cz.
18: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
19: Unihobby.
18: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
20: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
21: Seta od Tytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
22: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
23: Freshness. Our focus.
24: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
25: Navštivte E.ON Eco Festival.
0: Zažijte skvělé odpoledne plné workshopů, technologických novinek a lokálního jídla. Těšit se můžete na koncerty Monkey Business, Evy Burešové, hudební překvapení večera nebo na rozhovory DVTV. Už v sobotu 5. září na Sokoláku v Českých Budějovicích. Vstup je zdarma. Více na eon.cz/ekofestival.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: Helejte. Předem říkám, že je to kravina, jo. Ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu.
19: Ajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
25: Tak kolik máš?
19: Já mám 80 rovnejch.
25: No, tak to je dobrý. Já jsem nedal nabíječku telefon, mám 27.
10: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
25: Já mám 27, počkej, mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 20.
10: No,
25: to nebude náhoda.
19: Tak hele, dej tam písničku.
25: Hele, ale přesně.
19: A za 10 minut se vidíme.
25: No, za půl minuty.
5: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Jeleni a ještě jednu noc. Posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Prosím vás, je to neuvěřitelný, ale Apple má nového šéfa, to jste možná zachytili. A v krabici od iPhoneu se po letech opět mění věci, ale tentokrát k dobrýmu. Do krabic se vrátí nabíječky a drátový sluchátka. Cože? Vy dostanete k telefonu nabíječku? Ne. Člověk je z toho úplně v šoku, jak si odvyk, že jo? Drátový sluchátka to chápu, protože mladá generace teďkon se vrací právě k drátovým. Ono se na nich líp zachytává okliky různě a podobně, takže já to naprosto, naprosto chápu. Ale jinak jo, je to úplně, jak kdybychom se vraceli v čase, víte? To s námi můžete velice snadno i dneska v 6 Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Chybět nebudou třeba Limal. Zastaví se za námi taky Cardigans a jejich Loveful. No, abych vás na to navnadila, tak právě teď Gigi D'Agostino, Le Passion.

0: Adele a Set Fire to the Rain. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, už za pár dní.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už za pár dní poprvé vyrazíme k někomu z vás. Zazvoníme v éteru přesně v 7.10, už v pondělí poprvé. No a vy musíte do 30 vteřin otevřít dveře. Přesně takhle to bude. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz, to je ten první úkol. Prosím vás, myslete u toho na to, že musíte registrovat místo, kde v 7.10 někdo bude. Ideálně samozřejmě vy, ale když to otevře někdo od vás, nevadí, stačí. Musíte nás tam prostě, tak říkajíc, načapat. Jo, jednoduchý. Pokud se to povede, tak hned první den někdo získá 5 000 korun. Pokud někdo ty dveře neotevře, navyšujeme automaticky bank o 1 000 korun. Takhle to tam bude růst. Doufám, že ne, doufám, že je budeme rozdávat jak na běžícím páse. Každé ráno 7.10 Míša s Jasmin zazvoní asi takhle. Jo, jo, tohle jak uslyšíte, běžíte prostě ke dveřím. Je to jasný, jsme domluvený. Výborně, držím pěsti, běžte se registrovat na hitradio.cz a v pondělí startujeme.
1: Hit Radio Faktor.
2: V Ternu nyní v akci. Vejce M z podestýlkového chovu. 10 kusů za 29,90. Vepřový box kostí 1 kg za 69,90. Ryze české Terno.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám

0: Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
2: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
1: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
2: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
3: Prior je tady totiž pro vás. Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
4: Freshness. Our focus.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Rihanna Diamonds těsně před 14. v éteru Hit Rádia, za chvilku Wanted nebo Hozier, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor, v Táboře na Parkánech, došetřuje se tu srážka osobáku s autobusem, bouralo se i na Jiráskovo předměstí v Hradci u Kruháče, tady havaroval cyklista a nehoda autobusu a cyklisty se řeší na Hluboké. Dávejte na sebe pozor a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
9: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
8: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplaveme.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Mobilní aplikaci EZ Karta si nově zobrazíme, na jaká preventivní vyšetření máme nárok. Obsahuje nově kromě očkování výsledky vyšetření a do budoucna v ní bude možné vytvořit i e-žádanky. Novou verzi aplikace dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Stejná data najdeme také na webu e-zdraví. Září je opět měsícem vinobraní. Už tento víkend ovládnou slavnosti vína Pražský hrad. V dalším týdnu se můžeme pak těšit na jihomoravský trojlístek, královopolské, znojemské a pálavské vinobraní. Jaký program nabídnou v Mikulově, popíše mluvčí akce Dominik Rešánek.
18: Je to historický průvod v čele s králem Václavem IV. A královnou Chantal Poulain, který patří mezi symboly celé akce. A dále bych doporučil určitě navštívit vinařské městečko, které máme od loňského roku nově v nádherných prostorách Mikulovské zámecké zahrady.
17: Víkendy ve druhé polovině září pak nabídnou mělnické nebo karlštejnské vinobraní. Americký herec a režisér George Clooney na zahajovacím ceremoniálu Benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty Benátského festivalu. Ten začal včera a potrvá do 12. září. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Českobudějovická justice se brzy přestěhuje do nového. Ministerstvo spravedlnosti v nejbližších měsících otevře areál v bývalých kasárnách za zhruba 680 milionů korun. Nabídne 19 jednacích síní a kanceláře pro 180 lidí. Sídlit tu bude soud i státní zastupitelství.
19: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek.cz.
1: Na jihu Čech převážně oblačno či polojasno, denní maxima se dostanou i na 25, ale dorazit můžou i přehánky. Uvidíme.
0: Krásné čtvrteční odpoledne s vámi Kateřina Pechová. Máme 2:00 po 14, takže za chvíli nepopulární názor. Ale teď už Wanted a Walks Like Rihanna. Tak si to užijte.

0: Wanted v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne a je to tu. Nepopulární názor. Jste ready?
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Tak jo. Podzim, to znamená, že startuje spousta nových reality shows a já si myslím upřímně, když se podíváte na to, co tam lidi občas dělají, proto aby se o nich mluvilo, tak pojďme si říct, že sláva z reality show často znamená, že vás 3 měsíce někdo poznává u pokladny a pak už je to jenom algoritmus. Takže mě zajímá a chci upřímnou reakci, je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec? Napište 777-937-777, podíváme se tomu na zoubek. A teď už houzír.

Tohle je Fergie, Big Girls Don't Cry. Posloucháte Hit Radio? A my tu řešíme nepopulární názor o tom, že sláva z reality show vlastně není tak úplně sláva. Chvíli vás někdo poznává a pak držíte pěsti svému algoritmu. A já jsem se ptala, je lepší být chvíli slavný za trapas, nebo nebýt slavný vůbec? Píše Terka, radši budu neslavná normální holka, než slavná kvůli ostudě v reality show. A co si budem, občas to je dobrá komedie. To je pravda, no. Pať jinak bychom na to nekoukali, že jo. Adam píše, radši slavnej nebudu, asi stačí, že dělám rodině ostudu u nás ve městě a nemusím s tím do televize. No, to je samozřejmě taky pravda, že v dnešní době. Eva píše, být slavný má asi svý výhody, ale vzhledem k tomu, že jsem člověk, co se neumí najíst, aniž by se pokecal a tak, tak to asi nechám jiným. Evi, soucítím, já jsem si dneska světlý sako pokydala kuřetem na paprice, takže chápu, ano. Dámy a pánové, pište dál, co vy, myslíte si, že je lepší být chvíli slavný za nějaký trapas, nebo nebýt slavný vůbec? 777-937-777, za chvilku se k tomu vrátíme. Ale k tomu další hity, čekají nás nový UDG a teď už Timbaland a Katy Perry.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře. Tak jsem si říkal,

0: Skvělý, co? Nový UDG a jejich odlétáš v éteru Hitrária. No a my jsme tady dneska řešili v rámci nepopulárního názoru to, že sláva z reality show není tak úplně sláva. Jo, chvilku to vydrží, někdo vás pozná a pak doufáte, že algoritmus na Instagramu bude fungovat. Naptala jsem se, jestli je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec. A podle vašich zpráv se v tomto případě opravdu shodujeme na tom, že ta sláva za to nestojí. Ráda bych to ale uzavřela zprávou od Kristýny. Kristýna píše asi to, co si spousta z vás myslí. Rozhodně bych to nechtěla. Často mi to přijde fakt strašlivě trapný. Ale stejně už se na všechny ty reality shows zase těším. No a tak to je. Tak ať už patříte mezi fanoušky reality shows nebo ne. Další hity do uší už za chvilku DJ Antoine nebo Rose a Bruno Mars.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Jihočeské muzeum vás zve na trocnovské slavnosti. Těšte se na oživený archeoskanzen Trocnov, středověká řemesla, kuchyni i živou hudbu. Čeká vás rytířský turnaj na koních, sokolnictví, lukostřelba, ukázky zbraní nebo hry pro děti. Trocnovské slavnosti 5. a 6. září. Vstup zdarma. archeoskanzen.trocnov.cz.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
12: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
15: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
16: Ano,
9: prosím.
13: Ahoj, umíš skrotit stroj?
9: Co je to za otázku?
13: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
9: Proč bych měl jít právě k vám?
13: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
9: Kde zjistím víc?
13: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
16: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Rosa a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. No, mám pro vás řešení na vysoké ceny pohonných hmot, protože ano, to se stále děje. A jednomu Italovi už takhle došla trpělivost. A prostě si řekl dost. Oni teda v té jejich vesničce mají navíc jenom jednu benzínku, takže ceny jsou opravdu vysoké. A pro něj natankovat jedno auto je asi 4 500. Jo, tak se rozhodl, že ne, že už toho má dost. No, přišel na koně. Jo, a normálně teď všude cestuje se svojí klisnou jménem Maja. Ona ho doveze všude, jo, na nákupy, na výlety, k přátelům, na poštu nebo třeba k zubaři. Takže prostě už jezdí jenom na koni. A mně to přijde fantastický. Jasně, jako živit koně taky něco stojí, to si pojďme říct, jo. Navíc dobrý, tak ho strčíte do garáže místo toho auta, dejme tomu. Ale jako taky to něco stojí. Ale zase je to větší sranda. Jen teda ty brzdy jsou méně spolehlivý. Tak pokud se vydáte touhle cestou, držím pěsti. Další hity Douší za chvilku, Alex Warren, a tohle je Avril Lavigne.

0: Alex Voren v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne za chvilku, 3:45. Já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se ještě zítra ve 12 u srdcovek, nenechte si to ujít, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne, faktoráci. Dočetli jsme se, že za volantem nadává 80% českých řidičů.
3: A to tak, že to není publikovatelný. Proto jsme si tedy rozhodli, že dneska uděláme něco pro kulturu českých silnic.
2: A společně s vámi vymyslíme nadávky, které se dají nejen odvysílat, ale i použít před dětmi.
3: Tak se na vás těšíme už za chvíli. Faktor.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny tyto maturitní obory. Mechanizace a služby, veterinářství a zahradnictví, rostlinolékařství. Najdete nás na Rudolfovské v Budějovicích. Více na www.soscb.cz.
6: Když život prudce zastaví...
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
9: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opávia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
14: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
15: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jední stop je zdar. VS Motopísek.
16: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
17: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
18: Škola volá!
19: Chceš být babu?

0: nezávaznou nabídku na pergolichrt.cz. Chrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio.
4: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech na Hluboké se ještě došetřuje. Odpolední nehoda autobusu a cyklisty, jinak by nás žádný vážnější karambol aktuálně zdržet neměl. Všem za volant přejeme šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor a kdyby cokoliv, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofaktor.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Chvilku po 15. Hezké odpoledne u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Výplaty na jihu Čech zas o něco povyrostly, aspoň podle čísel statistiků. Průměrná hrubá mzda od dubna do června stoupla meziročně skoro o 7%, na necelých 47 tisíc korun. I po započtení inflace si lidé reálně polepšili. Jihočeské mzdy ale pořád zůstávají pod celostátním průměrem. Výlet na Libii nebude o něco příjemnější. Prachatice chtějí okolí rozhledny a horské chaty doplnit o nové lavičky, pikniková místa, přístřešek, pítko i dětské hřiště. Přibudou taky informační panely a biologické toalety. Hotovo by mělo být před začátkem příští letní sezóny. Další Budějická ulice se dočká pořádné proměny. V polovině září začnou práce v části Březové, kde Škěrkovou cestu nahradí asfalt, přibude nové veřejné osvětlení, odvodnění i upravené vjezdy k domům. Ulice bude nově jednosměrnou obytnou zónou, hotovo má být v půlce listopadu. A pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně. Tam se v pondělí podrobil operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vuelta, kterou do té doby jasně vedl.
6: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek CZ.
0: Nakonec i počasí, dneska povětšinou oblačno, ale přehánky spíše výjimečně. Zítra na startu dne ještě budou převládat mraky. Předpověď na pátek ale hlásí postupné vyjasňování. Žádný déšť a odpolední maxima se dostanou mezi 25 a 28 stupňů.
1: Hit Radio Faktor.
7: Jsou přesně 3 minuty po 15. hodině. My jsme na Hit Radio Faktora na chystaní. Hezké odpoledne.
8: Jana, Martin a Pavel, možná jste právě teď zavolali. Téma, třeba vás rozčílil nějaký kolega řidič.
7: A nejspíš jste si tedy i zanadávali, psychologové tvrdí, že to prý pomůže.
8: No, pomůže, ale někdy se to úplně nehodí, takže společně budeme vymýšlet slušné nadávky.
7: Do té doby tady budou třeba právě teď.

0: Ella Henderson a Rudimental na Hitrádiu Faktor. Pěkné odpoledne přejeme.
1: Za volantem nadává 80% českých řidičů. My známe i seznam nejčastějších nadávek, ale přečíst vám je nemůžeme, protože jsou prostě strašně sprostý.
0: Pavle, tipneš si třeba, jaká je nadávka nejčastější? No. Dokážeš to odhadnout?
2: Dokážu to odhadnout, ale jak říkala Jana, nebudem se o tom zmiňovat, ale...
0: My jsme se totiž rozhodli, že společně s vámi vymyslíme nadávky takový milý, který můžete v klidu používat třeba i když cestujete s vašima dětma.
1: Ano, uděláme něco pro kulturu českých silnic, já bych s dovolením začala. Ono je důležitý i jak to řekneš, jo? Ty nevycválaná jalovice! Jo, má to krásnou energii, člověku se uleví a zároveň nehrozí pokuta od rady pro vysílání.
0: Nebo třeba ty nedovařený knedlíku, kam jedeš ty makovice?
1: Uhni ty přirostlej patizóne.
0: Napadá vás něco taky, co by šlo třeba použít i před vašima dětma?
1: Bájo, ty jsi takovej šikovnej na tohleto.
2: Jste mi všechno vybrali, já teď lovím v paměti, absolutně netuším a doufám faktoráci, že mě v tom nenecháte, tak pojďte to vymyslet.
0: Ty kamarádko všech chlapů! Nečistá! Nemitá.
1: Číslo na náš WhatsApp je 724-883-596. Klidně nám pošlete i hlasovku, ať to máme s tím správným přednesem.
0: My si zatím budeme hrát. Bude tady Ed Sheeran a teď víkend.

0: byl Ed Sheeran na Hit Radio Faktora. Za chvíli tu budou s náma třeba Last Good Night, ale my si teď jdeme zanadávat.
1: My jsme s vámi řešili, jak nadávat slušně, třeba za volantem, aby to mohli slyšet děti a aby my jsme to mohli říct v rádiu, a docela se nad vašima zprávama bavíme.
0: Máme tady jednu od vás, ty pánský přirození.
1: Musíš to říct, Martine, ale líp. Jako když řekneš, ty pánský přirození, to je nuda, dobře, to pevisí.
2: Tak jo, tak ty jedno pánský přirození, všechno jedno.
1: Tam psala nám i Růža, mě napadá třeba ty geometrický tvare, jo, takhle, když to řekneš, tak to zní, nebo úde jeden zakrslý, to se mi strašně líbí, to si musím zapsat.
0: Růže píše, že i používá ty správný názvy, jenom že to prej právě pro nás přeformuloval, a to jsme chtěli, o to šlo.
1: Ano.
3: Ozvala se i Mirek, používám ty vemeno, a to zní dobře, jako. Demen.
1: A napsal Petr, že jeho manželka za volantem říká, co děláš ty neštěstí. Jo, no, když to řekneš takhle, tak si hned uvědomíš, že seš opravdu dítětem neštěstí. Hmm.
0: Klidně nám můžete posílat dál vaše zprávy, vaše návrhy na slušné nadávky za volantem.
1: Číslo na WhatsApp je 724-883-596.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
11: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
12: Freshness. Our focus.
13: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz. Prodoma!
14: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
15: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift v 15:30 na Hit Radio Faktor, my si teď budeme hrát.
1: Ano, možná jste si v Budějcích všimli, že jsou různě po městě přidělaný žlutý puky a říkali jste si, proč tam jsou, jestli to nevíte, tak Pája nám to řekne.
2: Mělo by se jednat o novou městskou hru, ta se jmenuje CBI hřiště. Po Budějcích je zatím 60 takových žlutých puků, další mají postupně přibývat a dobrou zprávou je, že stačí mobil, najít to stanoviště a nepotřebujete k tomu ani mobilní data, protože to celé funguje přes Bluetooth.
0: To znamená, že to budou nějaký hry, ty tam přijdeš přes Bluetooth, se připojíš, ono to bude chtít po tobě nějaký vědomosti?
2: Myslím si, že první musíš nainstalovat nějakou apku.
0: Ale už je.
2: A potom budeš hrát třeba Pexeso nebo plnit úkoly. A dobrý je, když budeš šikovnej, tak dostaneš i cenu.
0: Lízátko, obrázek.
1: Tak jak jsi se ptal, jestli musíš mít vědomosti, ne, třeba tam bude udělej dřep nebo hvězdu nebo tak.
0: Jo, tak
2: že by Martin
0: super,
2: udělal hvězdu.
0: Jo. Přesně.
1: Ale můžeš si to vyzkoušet už teď na nečisto, jo?
0: Já než hvězdu spíš můžu válet sudy.
1: Jo, no, to můžeš rozhodně, ale to vidět ani nechceme.
0: Teď jsou tady Mirka Miškechová a Xindl X.

0: Na Hit Radio Faktor Robbie Williams a my teď budeme mluvit k vám, kdo má, máte malý děti, když vlastně ani tak ne, moc malý, spíš takový odrostlejší už.
1: Přesně tak, my jsme totiž na Facebooku našli prosbu Domova pro seniory Světlo, ten je v Drhovli, a oni schání nevyužité podsedáky pro předškolní a školní děti. Pájo, jak to souvisí s důchoďákem?
2: Souvisí to s tím, že oni potřebují takové ty podsedáky, co se dávají do auta, když vezeš malé dítě.
1: Ne, ty to vysvětlíš, protože Pája si celou dobu myslel,
2: že někam k táboráku.
1: Podsedáky jako pod zadek na plastový křesla, jo?
2: No,
1: tak to ne.
2: Oni je potřebují, když je vezou ty školáky nebo předškoláky právě do toho domova pro seniory, kde ty děti těm seniorům zpívají, tančí a vymýšlí s nimi společenské aktivity. Takže oni je vezou na představení a nemají je tam jak dopravit, když nemají podsedák v autě.
1: To je jasný, bezpečnost je na prvním místě, takže jestli se vám podsedák válí třeba ve sklepě nebo v garáži, tak se ozvěte domovu pro seniory, oni si vás kontaktujou.
3: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
7: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
6: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
7: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Izomat stavebniny.
9: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
11: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
12: Jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
15: Ano, prosím.
16: Ahoj, umíš skrotit stroj?
15: Co je to za otázku?
16: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
15: Proč bych měl jít právě k vám?
16: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
15: Kde zjistím víc?
16: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
17: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
18: Hit Radio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Abrakadabra a najednou budou čtyři na Hit Radio Faktor. Jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozoru Lásenice, když jedete směrem na Horní Žďár, štosuje se to tady kvůli nehodě. Tak jestli máte namířeno tímto směrem, počítejte s menším zdržením a pozor taky v Budějcích, když jedete z Jírovcovky na Generála Píky směrem k VŠTE a na dálnici. Před tím menším kruháčem se řeší nehoda náklaďáku s osobákem a kolony se tvoří s obou stran. Tak opatrně a kdyby cokoliv, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
7: tak Mironet.
9: Klikni dvakrát. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Uni Hobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
11: Uni Hobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Máme 16 hodin, hezké odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Jindřichův Hradec získá nový turistický tahák. Část muzea rekordů se po více než 30 letech přestěhuje z Pelhřimova do bývalých masných krámů v centru města. Stěhování začne v říjnu a nová expozice by se měla otevřít už na jaře příštího roku. Pelhřimov ale o muzeum úplně nepřijde, jedna z expozic tu zůstane. Příběh se šťastným koncem ze Strakonic. Malé štěně, které se topilo v řece, zachránil náhodný kolemjdoucí. Psík skončil v péči strakonického útulku, kde se z nebezpečného zážitku rychle oklepal. Podle jeho pracovníků už je zase řádí a hraje si. Pokud se majitel nepřihlásí, útulek mu po karanténě začne hledat nový domov. Jižní Čechy patří mezi hlavní české destinace pro milovní karavanů. Podle statistik máme ze všech krajů s velkým náskokem nejvíc míst pro stany a karavany, přes 13 000, tedy více než čtvrtinu celé republikové kapacity. Region těží hlavně z kombinace kempů, vody, cyklotras a turistických cílů. A v Bruselu zítra v sobotu vyvrcholí atletická diamantová liga. Finálového mítingu, kde se rozhodne o majitelích diamantových trofejí, se zúčastní halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Ostatní čeští reprezentanti, kteří v elitním seriálu startovali, měli k postupu daleko.
15: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek CZ.
1: Kouknem na počasí, dneska v celku na pohodu, teploměry se drží do 25 stupňů, zítra si ještě o trochu polepšíme, čeká nás povětšinou polojasno bez přeháněk a denní maxima i na 28 stupních.
13: Hit Radio Faktor.
0: Jo, je to krásný babí léto, co říkáte, faktoráci, hezké odpoledne přejeme.
16: A aby bylo ještě lepší, tak my vám už za chvíli prozradíme, jak si můžete od nás vyhrát tisíce korun.
0: Spousty peněz bude v banku a taky v této hodině přihodíme tipy na zajímavé jihočeské akce a nebudou chybět skvělé hity. Pořadí Sia a teď Top Loader, Dancing in the Moonlight.

0: Give me love a to byla Sia na Hitrádiu Faktor.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Pojďme si představit takovou modelovou situaci. Ráno zazvoní zvonek. Ale vy ho neuslyšíte od dveří, ale z rádia.
0: A v tu chvíli máte 30 vteřin na to zjistit, jestli nezvoníme právě u vás. Pájo, o čem to hovoříme?
3: Od pondělí 7. září u nás na Hitrádiu hrajeme novou hru Kdo pak to zvoní. Každý den vyrazíme k jednomu registrovanému posluchači a pokud nás stihnete najít za dveřmi, tak jackpot je váš.
2: Ten začíná na 5 000, ale každý den, který nebude výherní, přidáme 1000. No a ve finále vás bude čekat rovných 50 000.
0: Já si úplně představuju, jak to bude probíhat, ne? 70 a najednou se otevřou úplně všechny jihočeské dveře.
2: Z rádia uslyšíš zvonek a najednou budou všude průvany.
0: No, ale jenom za jedněma bude naše hlídka. Co proto musíte udělat, abychom vyrazili právě k vám?
3: Stačí se zaregistrovat na našem webu hitradiofaktor.cz, no a pak už jenom ráno poslouchat, být ve střehu a hlavně doufat, že příští zvonek bude právě ten váš.
0: A tahle píseň, ta se k tomu hodí úplně fantasticky, jo? Dobré ráno, milá, takže když tam nebudeme, můžete takhle pozdravit třeba sousedku.
4: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu, ne prášky nechci.

0: Robin Schulze, Fastboy na Hit Radio. Faktor 4:45, jestli jste dělali do 4, tak jste teď dost možná v autě. A Pájo, ty jsi říkal ve 4 o bouračce u VŠTE tady?
1: Bouralo se na ulici Generála Píky, je trošku před tím malým kruháčem, když jedeš z města právě k VŠTE. Co jsem tak koukal, štusuje se to jak ve směrech od nádražní, Strakonické, Jírovcovy, tak i od té VŠTE a postojíte se tady chvilkami v kolonách.
2: Takže to je jedna dopravní taková komplikace, která je během dneška, ale přibudou i během zítřka nějaký, ne?
1: Zítra jich přibude hned několik. Mezi 11. dopolední a 9. večer se v Budějcích nedostaneme na náměstí.
0: Kvůli a s tím souhlasím.
1: South Bohemia Classic.
0: To je hezký.
1: A pak nás čeká několik krátkodobých uzavírek na trase z Českého Krumlova do Nových Hradů, protože se pojede cyklistický závod okolo jižních Čech. Startuje se v 1 odpoledne a co tak koukám, tak by to mělo trvat zhruba až do 8 večer. No, na trase teda přes Přídolí, Omleničku, Kaplice, Malonty, Pohorská, Benešov a tak dále.
2: Já myslím, že se vyplatí poslouchat i Radio Faktor zítra během celého dne, protože my vás budeme aktuálně průběžně informovat.
3: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofaktor.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
4: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně? Celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Když život prudce zastaví...
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
10: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
11: Uni Hobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
13: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
12: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov. My v tom neplaveme.
14: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
15: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
16: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
3: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: the World a Miley Cyrus na Hit Radio Faktor. Za chvíli Faith No More, easy, na to se strašně těšíme, ale teď jdeme na akce. Kam vyrazit? A já bych začala pískem. V Prácheňském muzeu zítra začíná výstava Jaroslav Král, písecké návraty. Vernisáž je od 5 a uvidíte portréty, karikatury i obrazy písku a řeky.
1: To na zámku Kratochvíle zítra večer zazní rockové hity trochu jinak. Od 7 je tam zahraje smyčcové kvarteto a v programu budou skladby od Queenu, Metallicy, Nirvány, Pink Floydu nebo Bon Jovi.
2: No a já mám něco z vůní benzínu. Český Kromlov totiž večer zaplní South Bohemia Classic. Od 7:45 dorazí na náměstí Svornosti až 150 posádek s veterány a sporťáky značek Porsche, Ferrari, Jaguar nebo třeba DeLorean.
0: To neznám, DeLorean.
2: Ne, návrat do budoucnosti, to auto.
0: Podívám se. Já bych se šla podívat zítra v Budějcích, protože South Bohemia Classic startuje z náměstí v 4:30, že jo?
2: Ano.
0: Tak máme možnost i tady.
3: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Jste si rádiem Faktor. Já jsem byla nedávno na Orlíku, protože jak je nízká hladina, tak odhalil spoustu věcí, ale na žádný sud jsem teda nenarazila.
1: No tak to si měla štěstí, ale teď se tam objevujou sudy. Normálně jsou tam zapíchnutý v tom blátě.
0: Ale zrovna na Orlíku to je takový nález, u kterého si asi málo kdo řekne, je sud, tak to bude v pohodě. Pájo, prosím tě, co dělat, kdyby náhodou jsme tam sud objevili?
2: Pokud objevíš sud na dně Orlíku, tak policisté sami doporučují, že je lepší jim zavolat na linku 158. Oni v posledních dnech společně s hasiči dva ty sudy otevřeli.
0: A co bylo?
2: Neštěstí byly prázdní, byla tam jenom voda. A jedná se o sudy, který vlastně kdysi dávno nesli třeba mola nebo pontony, prorazy věly, spadly dolů, takže nejsou tam žádný kosky. Možná zkusím jako, víš, zatřást a když to zachraský, tak...
0: tak je to blbý, no na Orlíku fakt nikdy nevíš.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
6: V Ternu nyní v akci. Vejce M z podestýlkového chovu. 10 kusů za 29,90. Vepřový box kostí 1 kg za 69,90. Ryze české Terno.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Co to zas Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
14: Freshness. Our focus.
15: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
16: Jihočeské muzeum vás zve na trocnovské slavnosti. Těšte se na oživený archeoskanzen Trocnov, středověká řemesla, kuchyni i živou hudbu. Čeká vás rytířský turnaj na koních, sokolnictví, lukostřelba, ukázky zbraní nebo hry pro děti. Trocnovské slavnosti 5. a 6. září. Vstup zdarma. Archeoskanzen Trocnov.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
18: Hit Radio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: tonight. Na Hit Rádiu Faktor Fana Janelle Monáe bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech s komplikacemi. Ještě pár minut počítejme v Budějcích. Na generála Píky se došetřuje srážka osobáku s náklaďákem a v jednu chvíli to nehezky zašpuntovalo půlku města. Hlavně pevné nervy, dávejte na sebe pozor a když narazíte na problém, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: On air.
5: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Je 17 hodin a jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Dobré odpoledne. I přes další zdražení tankujeme na jihu Čech benzín pořád nejlevněji z celé republiky. Za poslední týden šla jeho cena nahoru asi o 30 haléřů. Litr tak stojí v průměru necelých 42 korun. Mírně zdražila i nafta. Ta se v kraji drží kolem 640 korun za litr. Tajemství žlutých puků v Budějcích odhaleno. Už během září odstartuje nová městská hra CBI hřiště. Pro městské je rozmístěných zatím 60 žlutých bodů, u kterých budou hráči přes mobilní aplikaci plnit úkoly, kvízy a sbírat body. Fungovat to bude přes Bluetooth, takže bez internetu. A ti nejaktivnější se můžou těšit i na skvělé odměny. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka zůstane ve vězení. Šumperský soud zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Doživotní trest si odpikává přes 22 let. Podle soudu dále představuje riziko pro společnost. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Obhájce podala stížnost. A dnes se startuje nový ročník hokejové ligy mistrů. V něm se představí i kompletní trio českých klubů. Plzeň už za půl hodiny přivítá švédské Regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy.
9: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek CZ.
1: Dneska na večer a v noci naměříme nejčastěji kolem 15 stupňů, čeká nás převážně oblačno, zítra během dne ale meteorologové hlásí postupné ubývání mraků až do úplného vyjasnění a stupnice teploměrů se během dne dostanou i na 28 ve stínu.
8: Hit Radio Faktor.
10: Je krátce po 17. hodině a my jsme tady s vámi, Jana, Pavel a Martin.
0: A dáme si další hity v playlistu Shakira a taky Linkin Park.

0: Na Hit Radio Faktor Shakira a další téma bych začala větou: klidně tam můžete vzít i děti. Víte, o čem mluvím?
1: Ne.
0: Je to o nové cyklotrase u Vyššího Brodu, protože na ní mají Wi-Fi.
1: Na té cyklotrase je Wi-Fi signál, jo?
0: Ano, a vyřešili tak asi největší problém rodinných výletů.
1: Odkud kam vede pájo?
2: Nový úsek spojuje Vyšší Brod a rakouský Reichenthal. Na české straně má asi 4 kilometry, vede přes historický hraniční přechod u Konrátova. No a po cestě najdeme i chytrý cyklopoint.
0: Tam kromě Wi-Fi dobijete elektrokolo, telefon a v případě potřeby si přes interkomu můžete přivolat pomoc.
1: Energii si stanice sami vyrábí, údajně ze slunce a z větru. Takže po tmě, a když nefouká, tak musíte normálně šlapat.

0: na Hitrádiu Faktor Mark Ambor je 3. září a na dnešek připadá jedno výročí. Pája si ho asi úplně nepamatuje, kolik ti bylo v roce 96?
1: Byly mi 3, nepamatuju.
0: 3. září přiletěl do Česka Michael Jackson.
2: Ano, a bylo to úplný šílenství, respektive jakmile se objevil v ulicích, jakmile přistálo jeho letadlo, tak to vypuklo.
0: Ono mu tenkrát bylo 38, dorazil svým Boeingem, už na letišti na něj čekali davy lidí, fanoušci obléhali i jeho hotel, sledovali ho na každém kroku a celý to vyvrcholilo koncertem na Letný.
2: No ten byl zároveň startem jeho světového turné a přišlo na něj až 150 tisíc lidí, ale nejenom od nás, ale z celé Evropy.
0: Byla to prostě velká událost. Michaela Jacksona si připomeneme i v Hit Radio Classic, to startuje už v 6. Hit Radio.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Sbor dobrovolných hasičů Čepřovice vás srdečně zve na oslavy 120 let od svého založení, které se uskuteční tuto sobotu od 12 hodin v Čepřovicích. Čeká vás bohatý program, hasičská technika, občerstvení a samozřejmě nebude chybět ani večerní taneční zábava. Přijďte s námi oslavit 120 let čepřovických hasičů.
5: Navštivte E.ON Eco Festival. Zažijte skvělé odpoledne plné workshopů, technologických novinek a lokálního jídla. Těšit se můžete na koncerty Monkey Business, Evy Burešové, hudební překvapení večera nebo na rozhovory DVTV. Už v sobotu 5. září na Sokoláku v Českých Budějovicích. Vstup je zdarma. Více na eon.cz/ecofestival.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Co to zas po pájsku je za pikle?
12: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
17: Freshness. Our focus.
18: Hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
19: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
20: Unihobby.
19: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Z Hitrádia Faktor teď vyrazíme do Bernardic na Písecko. Tam můžete pomoct místním varhanám tím, že budete pít z plechovek, která hlavně je potom nevyhazujte.
1: Místní farnost totiž rozjela sbírku nápojových plechovek a peníze za ně chce použít na rekonstrukci varhan v kostele svatého Martina.
0: No jo, to seš celý ty. Pájo, prosím tě, dokázal by si odhadnout nebo říct opravdě, kolik stojí kilo plechovek nebo za kolik se vykupuje?
2: Četl jsem, že kilo přinese v Kovošrotu zhruba 30 korun a je to asi 60 až 70 kusů, tak si vem, toho musíš vypít opravdu hodně.
0: Martine, piješ pivo z plechovek?
3: Ne.
2: Tak je jasný, že celou opravu to nezaplatí, ale každá plechovka se počítá.
0: Takže až příště dopijete limonádu, energy drink nebo to pivko, tak v Bernardicích to může být malý příspěvek na velký koncert.

0: Na Hitrádiu Faktor Lucie, Marie, Jana, Martin a Pavel. Dneska teda už naposledy, loučíme se s vámi.
1: Zítra je pátek, takže důvod k oslavě máme automaticky.
2: Kdyby vám to bylo málo, tak svátek má Jindřiška. Já nesmím zapomenout pozdravit babi do Benešova.
1: Připomíná se taky Světový den sexuálního zdraví.
0: Ale hlavně den, kdy si máme dát jeden desert navíc.
1: Ano, skutečně existuje den, který po vás nechce sportovat, uklízet ani zachraňovat planetu. Chce jenom druhý zákusek.
2: Takže plán na zítra máme jasný, popřát Jindřiškám, pečovat o svoje zdraví, no a pak to dorazit třeba větrníkem.
0: Ježiš, větrníček takhle na pátek, to zní krásně.
1: Kotletka pečená.
0: Ale už mlč taky. My mlčíme všichni, mějte se krásně a zítra jsme tu zas.
1: Pa čau.
2: Ahoj.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
7: Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny tyto maturitní obory. Mechanizace a služby, veterinářství a zahradnictví, rostlinolékařství. Najdete nás na Rudolfovské v Budějovicích. Více na www.soscb.cz.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. Ve VS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Moto Písek.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Prémie 100 tisíc, atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 tisíc pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
16: Freshness. Our focus.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
18: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
19: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Helejte. Předem říkám, že je to kravina, jo. Ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu.
2: Já jsem včera večer dobíjel zrovna.
3: Tak kolik máš?
2: Já mám 80 rovných.
3: No, tak to je dobrý. Já jsem nedal nabíječku telefon, mám 27.
1: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
3: Já mám 27, počkej, mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 20.
1: No,
3: to nebude náhoda.
2: Tak hele, dej tam písničku.
3: Hele, ale přesně...
2: A za 10 minut se vidíme.
3: No, za půl minuty.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Zítra pozor hned na dvě dopravní omezení. Mezi 11. a 21. se nedostaneme v Budějcích na náměstí a krátkodobé uzavírky nás čekají i na trase z Krumlova do Nových Hradů. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Povodí Vltavy zítra kvůli suchu sníží odtok z Orlické přehrady, který zlepšoval průtoky řek. Hladina klesla o 15 metrů pod běžnou úroveň. Poprvé v historii bude řeky vodou dotovat vodní nádrž Slapy. Až se hydrologická situace zlepší a přítoky převýší minimální odtok, začne povodí hladiny nádrží opět navyšovat. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 tisícovky. Vedoucí oddělení statistiky práce Jitka Erhartová.
11: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká. Reálná mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí o 4,3% a procentuální růst byl shodný s růstem za první pololetí letošního roku.
10: Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Motoristé na odpolední schůzce s premiérem Babišem předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu, které by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard. K žádné dohodě zatím nedospěli, diskuze bude pokračovat v pondělí ráno i večer. A konečně rostou. Deště z konce prázdnin trochu povzbudili růst hub. Někde se objevily například žampiony. Podle mykologů existuje šance, že se nějaká menší vlna hub ještě objeví. Jaká bude situace dál, záleží na dalších případných srážkách.
12: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek.cz.
10: Bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky, nejnižší teploty 18 až 13 stupňů. Zítra nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Zpočátku oblačno a přehánky, postupně ubývání mraku na polojasno. A večer se přehánky nebo déšť a dokonce i bouřky opět objeví. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě 31 a čerstvý nárazový vítr k tomu.
13: 18. hodina odbyla, startujeme čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

Kylie Minogue, One Night Like This, tak to byl start dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme vám to nejlepší od 80. až po milénium, to nejlepší, co se nachází v našem hudebním archivu. Pečlivě jsme brouzdali taky dnes, abychom vám připomněli chvíle plné nostalgie. Tohle, to je oslavná píseň Whitney Houston, autorka legendárního hitu I Wanna Dance With Somebody. To určitě velmi dobře znáte. Možná se k tomu váže nějaká vaše oblíbená vzpomínka, tak se teď nechte unášet. Hlavně se nechte unášet na vlnách Hit Rádia a hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hezký čtvrteční večer.

0: Mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Když život prudce zastaví.
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Uších máte Hit Radio, tohle je Tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, no ten se tady rozhodně nekoná, naopak sami rozhodně nejste s Hit Radiem a my jsme za to rádi, díky, že jste si nás vybrali jako parťáka pro čtvrteční podvečer a večer, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic 4 minuty po půl sedmé, kdy vám budeme servírovat další jenom hity, ty nejlepší z 80. 90. a milénia. Připravení Orange Blue, She's Got It High.

0: Modern Talking, velká klasika, která nás vrátila zpátky na taneční parkety Atlantisy s Colin. To byla velká hudební vzpomínka, kterou už za chvilku v éteru Hit Rádia vystřídá tahle parádní věc. Cardigans, Love Fool. Další velká hudební vzpomínka připravená v playlistu, i tohle vám do konce hodiny zahrajeme. No a k tomu můžu přislíbit i další ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia, tak třeba Tanita Tikaram, Twist in my Sobriety. I s tím můžete počítat, i na to máme prostor. Užívejte čtvrtek.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou New Order, ti nás dovedli až k 19. hodině. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat i v té příští 60-minutovce.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
0: To nejlepší z 80. 90. a výběr hitu milénia, to vám hrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, pěkný čtvrtek.

Tohle jste určitě dobře poznali. Eurythmics nám dělali teď radost na Hit Rádiu. Sweet Dreams Are Made of This. Záležitost, kterou jsme připomínali v rámci hudebního speciálu Hit Rádio Classic. My jsme vstoupili do jeho dnešní druhé hodiny, která nabídne taky domácí muziku. Skupina Činasky a jedna velká klasika z jejich produkce, První signální. Tak to si teď dáme pořádně na hlas.

0: Další skvělá hudební vzpomínka v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Life is too short, Kate Tracy. Posloucháte to nejlepší z 80., 90. a milénia, a to až do 21. večerní, tak jako každý všední večer. Ann Lee má píseň Voices, i tu pro vás máme připravenou v playlistu, už za chvilku bude hrát. A těšíte se, můžete taky na tuhle fantastickou hudební vzpomínku. Buggles, Video Kill the Radio Star. Záležitost, kterou máme moc rádi a moc rádi vám ji připomeneme v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak i takové budou příští minuty na Hit Radio. Hezký čtvrtek. Hit Radio.
1: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergoly.hrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
2: Zastav to!
3: Cože?
2: Zastav to! Engel Kaplice hledá svářeče. Jsou světovou jedničkou ve výrobě vstřikovacích lisů, nabízejí dobré peníze a spoustu zajímavých benefitů. Tak si pospěš, ať tam ten tvůj životopis tentokrát mají včas. Více informací najdeš na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
4: Co to zas popájsku je za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

All Saints. Black Coffee se jmenovala záležitost, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Tuhle věc All Saints se představili v roce 2000, je to tedy čistý hit milénia. Každopádně, co čert nechtěl, o rok později se tahle partička rozpadla, takže vůbec tu největší slávu, kterou ve své kariéře měli, získali díky songu, který byl zároveň jejich posledním. Takže vlastně si moc té slávy paradoxně neužili. Ale díky za tenhle song, protože vám ho alespoň teď můžeme připomínat v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tady vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a hity milénia. Dál, James Ingram, I Don't Have The Heart. I to je obrovská záležitost, velká singlovka, kterou v playlistu máme nachystanou. Ale ještě předtím trošku rocku. Let's Get Rocked, Def Leppard.

0: velká romančárna a slíbený James Ingram, I Don't Have The Heart. Taky tohle jsme vám hráli v rámci čtvrtečního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak doufám, že to polahodilo vašim uším. Century The Spirit, taky Enya Orinoco Flow, to je hodně energická věc. No a taky Mňága až Dorp.
1: To je ta písnička pro tebe, z autobusa.
0: To budou interpreti, které budeme nabízet dál do konce té aktuální hodiny. Písnička pro tebe bude úplně pro všechny. Už za chvilku na Hit Radio. Hit Radio.
2: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
3: Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
9: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
8: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
9: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
10: Prior je tady totiž pro vás.

0: Tohle byl výlet do Austrálie Inexis The Strangest Party. Tak to byla věc, která nás dovedla ke 20. večerní.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio. Pokračujeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic, dál vám hrajeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, pěkný večer přeju.

0: Somebody Dance With Me v podání DJ Boba. Tohle jsme vám hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A tuhle parádní energickou věc Richarda Millera budeme hrát v příštích minutách.
1: Pod každou sukni
0: Nina Ritchie. Tohle pro vás máme připravené. Shakespeare Sisters, Hello. A taky George Harrison, Got My Mind Set On You. Další obrovský hit. I takové budou ty příští minuty hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom připomněli to nejlepší z 80. 90. a milénia. A hrajeme napříč všemi žánry i jazyky. Tak doufám, že užíváte večer. Čtvrtek 3. září.

Tohle byla Rena Scott's Hold Up. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který nabídne opravdovou klasiku. Ze Zlatého fondu vytáhneme píseň I Do Anything For Love. Meatloaf připraven hrát a zpívat a dělat vám radost do těch příštích minut. Až do 21. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. i hity milénia. Tak užívejte večer.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

A tohle byla další skvělá hudební vzpomínka Jennifer Rush, Tears in the Rain. Věc, která nás dovedla až ke 21. hodině, znamená to, že končíme dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ale už zítra tady budeme s úplně novým, úplně čerstvým a hrát vám budeme zase to nejlepší z 80. 90. milénia. Tak se na to můžete pomalu těšit. Teď užívejte večer s dalšími hity Hit Radio. Martin Garrix a Bon, No Sleep, taky DHT, Listen to Your Heart, anebo skupina Mirai, Tenkrát. I to pro vás máme do těch nejbližších minut. Tak hezký čtvrtek.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Hit Radio Faktor.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí.

Jsem tři trubky, jeden buben. Jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben. A ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem.